Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.

0: tvoje ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A Ryusku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Ryusku člověk pozná, kdo je real, takže vím, že real tady není každej. Nikdo z nich

nekorektum, nekorektum, utrum. Rádio Spin. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme. Co my dokážeme.

jsme se někam projet. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí sem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip a stejně by to byl dojem. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

0: tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Radio Spen.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: Spin Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se to strašně vděčné, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrou se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na to.

0: Studio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou výjimečně dneska Mára, máme pátek, no a to znamená hit paráda Spin Fresh Hits. Vítám i všechny, kteří poslouchají reprízu, ta tady vždycky běží v sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 19.00. Spin Fresh Hits, 15 nejlepších tracků éteru Rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty jakožto náš posluchač, a to skrze naše webovky radiospin.cz. No a aby ten seznam byl vždycky aktuální, měnil se a nebyl furt jenom stejný, máme dneska i dvě novinky, na které se během hitparády podíváme, ale samozřejmě, jak už je zvykem, musíme se s dvěma tracky tím pádem rozloučit. No a jako první, s kterým se budeme loučit, je track od Kruka, Než to bylo cool. Týpek, který byl nebo je takovej stín rapový scény, protože mi přijde, že byl u zrodu, ale vždycky byl spíš tak jako trochu v pozadí, v mainstreamu, mimo ten mainstream, ale Než to bylo cool, je věc, která mě extrémně bavila. Bohužel musíme se s ní rozloučit a stejně jako s druhým trackem, což je legendární dvojce takovýho nekorektního, drsnýho humoru, sprostá slova, agrese všude, kde to jen může bejt, Řezník, Hades, Peš a jejich Dogstars. Zatkáte drinky u nás, se okě na kurta pije. Tak vypadlíky máme za sebou, no a tím pádem se můžeme taky podívat na 13. místo a je tam track, který přežil jen tak, novej single od Katany, Hey Broke Boy, což je samozřejmě sample od Ty naše a Disco Line, No Broke Boys, Hey Broke Boys. Mně se to plete, ty názvy. Jak si je to podobný, kdo se v tom má vyznat? No ale je tam ze začátku, nebo když týzoval Katana tady ten track, tak tam je takový malej kopanec do gufrau na jejich track Navždycky blázen. Tak si to schválně poslechni.
1: Navždycky gáže.
2: No co to je? Přepni to.
1: Skladba ne.
0: Skladba ne. Navždycky gáže mi přijde fakt skvělý. Tak to je 13. místo. Hey Broke Boy.
3: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Fresh Hits. 12. místo obsadil PTK a jeho ledovej track Kenpachi a Yachiro, dvě postavy z anime Bleach, Kenpachi jakožto kapitán jednotek Gotei a malá růžovlasá Yachiro jakožto jeho poručnice. Nejvýraznější a asi taky nejoblíbenější duo v celém tomhletom seroshi, v celém tomhletom anime. No a celý klip, který je k tomuhle tracku, je v takový zimní, potemnělý atmosféře, je to skvěle natočený, taky graficky zvládnutý, vypadá to moc dobře. Jestli si náhodou ještě nenarazil na tenhle klip, určitě to naprav, protože z mýho pohledu patří mezi ty nejlepší na naší československé scéně. Podíváme se taky na místo jedenáctý, tvoje hlasy získal Vesna a Ben, já si tě brát nebudu, track, který tě vezme na Moravu, ke krojům, do lidové hudby, zabalený do rychlý BPMka a rychlá atmosféra není jediný, protože tohleto tě fakt donutí tancovat. Je tam super chemie mezi Vesnou a Benem, která mi ze začátku úplně nesedla, ale když už jsem ten track slyšel třeba po třetí, po čtvrtý, tak jsem si to oblíbil a dokonce hodil jsem si to i do playlistu. Tak co, hodíš taky?
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Spin Fresh Hits. Místo desátý.
1: Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Tak 10. místo máme za sebou. Tvoje hlasy dostal taky právě Smack One a Hardness. Za mě skvělý album celý, jmenuje se Smack One. Přijde mi to takový možná trochu nový začátek Smeka, nedokážu to úplně popřát, ale co mě tam baví, je hodně takovej temnej a zároveň otevřený track Odraz. Právě když se to pustíš, tak je to, že se kouká sám na sebe do zrcadla, že trochu přemýšlí, kdo je. Je to hodně otevřený track a mě obecně baví, když se rapeři otevírají. Nebo třeba takový odvážný track, kde otevírá různý kontroverze a ten je hnedka první Odmítl jsem deal. My jsme slyšeli Hardness, tohle to je našlapaná věc, která tě nutí udělat nějaký mošpit, dát někomu ránu mezi oči. A já teda na tenhle track vždycky boxuju, protože to je největší nakopávačka. To bylo místo 10. No a my se jdeme podívat na první novinku dnešního Spin Fresh Hits.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a tou první novinkou je single k filmu Bojovník. Tam se totiž spojila na tracku kletby Pam Rabbit a Separ. Dokonce si taky měl možnost s ní dneska slyšet krátký rozhovor o tom, jak tady ten track vznikal, jaký je pozadí tohoto tracku a celková spolupráce mezi Separem a Pam Rabbit. No a abych řekl pravdu, zatím tenhle ten track nemám úplně naposlouchaný. Plně se mi nelíbí. Na druhou stranu si myslím, že bude skvěle pasovat do toho filmu, který už vychází za nedlouho, jmenuje se Bojovník, bude tam třeba i Kellyn, výborný slovenský i český herci, takže určitě, pokud si třeba ještě nevyrazil letos do kina, což by si určitě měl, tak myslím si, že Bojovník můžeš přidat na svůj watchlist. Jdem si to poslechnout.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Pátý místo a track Robin Zoot Kapitán, ten už jsme si představili. Než se podíváme na osmý místo, tak ještě připomínám, že do hitparády Spin Fresh Hits může hlasovat úplně každý jeden jediný z vás, který teďka aktuálně poslouchá, a to skrze naše webovky radiaspin.cz. Každý den máš tři hlasy, který buď můžeš dát jednomu svýmu nejoblíbenějšímu tracku, anebo třeba pokud máš víc favoritů, tak hlasy můžeš rozházet. Je to skvělá věc, jak tady ten žebříček mít aktuální, jak ho mít upgradeovaný a hlavně, ať ho mít co nejlíp prostě posazený, protože tvoje hlasy rozhodou, i jaký tracky potom tady hrajeme častějiš, no a tím můžeš ovlivnit úplně celý Radio Spin. Každopádně, jak jsem slíbil, jdeme se podívat na osmý místo, a to připadne singlu Smutný oči. Tam se spojila mladá parta Mad 213, Viktor Carr a Mary April. O těchto třech jsme za poslední měsíce slyšeli každý asi hodně a nevypadá to, že by to úplně přestávalo. Mladá hudba alternativní scény, která dobývá snad všechny strany ocenění a hlavně taky festiáky. A Smutný oči jsou toho krásným důkazem. Tak osmička.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo osmi.

ztrácej zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě.

0: La misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, ještě slzy zmočím.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě, chtějí spát, ať se neproberá.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo sedmý.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Fresh Hits.
1: DJ Fate a Filip Konvalinka obsazují sedmý místo s trackem Co se děje. 6 let Filipa Konvalinky od solového alba Mimo Pio Squad. Dvě mouchy jednou ranou, takový nese jméno. No a Fate zajistil takovej nostalgický, ale zároveň svěží sound a F-ko prostě neminul. Na tomhle tracku neminul. Extrémně mě baví refrén Co se děje, kdy si dělá srandu prostě z celý mladý scény a z takových asi jako borců, který rapují třeba na playback, textů, který jsou podle něj jenom blá, blá, blá, blá, blá. Je to takový hravý, je to svěží, je to skvělý, moc mě to baví. Ukazuje prostě, kdo je OG, kdo umí dávat ty bary a kdo je třeba jenom bezcenný děcko, co si ujíždí na fejmu. No, tak to bylo 7. místo a jdeme se podívat na dnešní druhou novinku.
0: Hit paráda z Pure Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady druhou novinku a tím je single Nechci. Letní banger, nadupaná věc od Gufrau, spojení s Mary April. Nechci, strašně mě to baví. Fakt bych nečekal, že mě to bude až takhle moc bavit. Je to hravý, je to nadupaný, je to pestrý a ten samotný klip je s něčím strašně půvabnej, protože se tam střídají takový hodně záběry na close, potom takový celky, hodně detailovky, širokouhlá kamera. Je to takový hravý, jak je ten klip hravej, tak i ten samotný song je hravej. A taková zajímavost, v klipu si střihnul i takovou malou roli Roman Jakub, náš šéf tady na rádiu Spin ze Spin rána, který má teďka Dovču. Tak jestli tě to zajímá, jestli ho tam uvidíš, hledej blondiáka v klipu, moc jich tam zase není. Tak jo, jdem si užít Gufrau, Marie April a track Nechci.
0: Hit

0: Parada Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Slyšel jsi 6. místo a tvoje hlasy dostala taky Sosain a její track Wifi. Kdo je v dnešní době vlastně Wifi u žen? Ta, co vaří, nebo ta, co tančí pánví? Nebo svojí pánví? Nebo pánví na sporáku? Hele, tahle ta typka má takový docela super dvojsmysl, důvtip. V těch trecích je to rychlý, ale furt mi přijde, že si pořád hledá takový to svoje pevný místo na scéně. Bojuje jako lev, to si musí uznat, čím dál tím víc o ní slyším a myslím si, že do pár měsíců či let bude pevnou součástí naší československé rapové scény. Cením její rychlou flow, věřím, že to nebude pro všechny, já sám si to budu pouštět, moc mě to baví, oblíbil jsem si to, ale nemůžu prostě ani půlku slova, ta holka prostě to má těžký hlavně v tom, že je to holka a holky na rapové scéně to budou mít vždycky těžký, ale když zamakají, když budou vytrvalí, tak třeba doprnou jako Sara Rikas, která je součástí extrémně silného labelu, jestli vůbec toho nejsilnějšího u nás na československé scéně. 5. místo, tak to patří tracku Kdo? Buka a Robin Zoot. Zoot se nám postavil sám za sebe, naposledy, když byli spolu na tracku, tak byli jakožto ohanbí, se kterými si tenkrát těmi alter eggy docela roztrhnul pytel, tak teďka je fajn slyšet už plnýho Robina Zoota. Ze začátku jsem si říkal, kamo, co to za kraje za blbost, díky, je to úplná degešárna. Ale přiznám se, začal jsem to poslouchat a pak mě to baví. Jak je to dementní, tak je to fakt skvělý. Sheen jako Buka mě prostě baví čím dál tím víc, baví mě, jak je uvolněný, porušuje svoje vlastní pravidla a prostě mu to za mě sluší víc jak Sheenovi. Ale uvidíme, jaká bude jeho cesta. Každopádně my si jdeme užít 5. místo.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: The Spin Fresh Hits.
1: Čtvrtý místo obsadilo Q&A Question and Answers od Nick Tenda a Wen, což je slovenský rapper z Michalovců. Super klip, opět, jak už u Milion Plus bývá zvykem. Takový dystopický, trošku depresivní, až možná nostalgický. Jako by v něm bylo něco trochu v nepořádku, to na mě působí. Kor, když ten sound je takovej do pozitivna, jo? Trošku styl MGK, rock pop, vůbec mi to nevadí, přijde mi to super. A v klipu je dokonce i Izomandias jako hlavní postava, což je zajímavá změna a trochu si říkám, jestli ten track není tak trochu i o něm, vzhledem k jeho komplikovanému vztahu s berlínskou modelkou. No a teďka je úplně ideální čas na rubriku Flashback.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: V této rubrice se vždycky podíváme trošku zpátky v čase, připomeneme si jeden z nějakých třeba starších tracků, nějaký, který zapad, abychom ho trošku znova probudili a dali mu novej dech, novou krev. No a dneska tady máme Gufrau Party od Gufrau, samozřejmě. 3 roky stará pecka, což se může zdát jako chvíle, ale de facto to jsou jejich začátky. Začátky jejich cesty, až vlastně teďka na výsloní na objev roku. A o čem může být začátek týhletý letenský party z Holešovic, než prostě kalení a chlastání. Jako nic nečekej jako filozofického na tomhle tracku. Je to opravdu jenom o alku, což prostě, hele, patří to k těm začátkům každý takový klukovský party, ale tady ta klukovská parta to dotáhla hodně daleko a sám jsem přesvědčený, nebo sám jsem natěšený, co z Gufrau ještě zažijeme. Tak jo, jdem si dát flashback.
2: Věta, abyste unikl trambu.
3: Piju, neznám stop, neznám míru. Já mám bír a ty máš díru. Piju, ráno piju, večer piju. To

0: trestat budu.
1: Máš už zapnout kameru?
0: Tak, jsme tady v Potatersku, vidíme tady pasáka, vypadá si velmi šťastně. Pasáku, co nám o sobě řekneš?
2: Okej, hodně být. 1, 2, 3...

0: Hej chalani, tak se majte dobré, já už musím.
1: Vy jste bral boty!
2: Kde máme kameru? Čeku, kde máme kameru?
3: No! Pagadí!

0: Robin Fresh Hits.
1: Na třetím místě se potom umístil track A mám rád, Izo, Exit u palice na featu Hector. Já si pamatuju, když jsem měl první listen tohohle alba a když přišel Hector, já měl normálně husinu, když jsem ho tam slyšel. Nevím, jak to máš ty, ale když vychází nový album, na který se opravdu těším, tak ho poslouchám blind, docela to doporučuju. Nevím, jak album je dlouhý, kolik je tam tracků, hlavně kdo je na featu, takže vždycky je to trošku překvapení. No, Hectora jsem tam nečekal, je to skvělá věc. Celkově tohleto album EUP překonalo asi za měsíc nějakých 30 milionů streamů, což na Česko a Slovensko je extrém. Hele, mám objednaný i vinyl, přiznám se, za mě skvělý album, který nemá z mýho pohledu ani jeden skip. Prostě neskipuju tam tracky a to se mi moc nestává. Druhý místo patří hodně zajímavý kombinaci Buka a Hard Rico. Tohleto kombo asi jen tak nikdo nečekal, včetně mě, ale překvapivě to funguje. Podobný kombo možná jako Kellen a Dollar Prince na EPčku Superstar, nebo na EPčku, na novém EPčku, track Superstar. Hard Rico na tracku bojuje proti vlivu ulice. Chce se dostat pryč, ale zároveň ulice je trošku součástí jeho samotného a nemůže jí jen tak v sobě potlačit. Potřebuje někoho, kdo by tenhle ten vnitřní boj vyřešil, nebo mu alespoň pomohl. No a Buka, který v podsvětí několikrát byl, prošel ním, třeba jako když měl impostor syndrom, tak pomohla mu žena, která ho odtamtud dostala a zachránila. Takže možná to, co potřebuje Hard Rico, je žena. Tak snad to zachrání.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo druhý.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: jistě blíží ke konci. Děkuju všem, kteří hlasují do naší hitparády Spin Fresh Hits. No a nám už nezbývá nic jiného, než si odhalit první místo. A už to nebudu dlouho napínat, protože to je spojení Prague Union, Pauli Garant, Hledá se rým. Garant, který i ve svém tracku Harnštráse popisuje, jak velký zlom pro něj byl, když přišel Kato k němu domů a pracovali na tracku. Mám tady i ukázku lyrics. Kdyby tak věděl, co všechno to pro mě znamenalo, člověk, co od začátku formuloval můj projev v rapu. Soulová, pozitivní, taková funková věc, která vždycky zlepší náladu, nic agresivního, volná flow a track šlape jako po másle. Prago se svým důvtipem a kostí, je to skvělý kombo k tomuhle libereckému rodákovi. Hele, popravdě vůbec se nedivím, že to má první místo a přiznám se, párkrát jsem tomu hlasy hodil i já. No co, každý může hlasovat. Ty můžeš hlasovat na našich webovkách radiospin.cz, máš tam 3 hlasy každý den, tak to určitě využij. No a teď si jdem užít první místo. Prague Union, Pauli Garant, Hledá se rým.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: i vaše.
1: Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
2: Hitparáda Spin Fresh Hit.
3: Hitparáda Spin Fresh Hit.
2: Zase za týden. Na Rádiu Spin.
4: No ale teď už posloucháš Rádio Spin. Máme tady 8. srpna, sobotu, a svátek má Soběslav, což je zvláštní jméno. A krom toho, pokud se nepletu, tak je to dokonce i město tam dole u Tábora. Takže všem lidem, kteří se jmenují Soběslav, a všem městům, kteří se jmenují Soběslav, přeju dneska všechno nejlepší, ať to máme takhle pěkně zvláštně. No a sobota, to znamená hudební víkend, a já se dneska mega těším, protože myslím si, že se máš na co těšit i ty. My se mrkneme na tracky, které zazněly v animacích. Já tu mám nachystaný celkem solidní line-up, takže spolu hezky zavzpomínáme a svezeme se na vlně té nostalgie. Jo. Mrknem taky na to, co novýho nám vyšlo tento týden, protože rapeři nám zase servírujou pecku za peckou. Já jsem vybral za mě ty nejzajímavější, tak si o nich něco málo řeknem. No a hlavně budu hrát na přání, takže hned jakmile tady zazní ta výzva, utíkej pro ten telefon, vytoč 210 32 30 30 nebo pošli hlasovku do apky a zahrajem si jenom podle tebe. A samozřejmě mrknem taky na počasí. To je dneska celkem parádní. Musím říct, že dneska se konečně dalo spát s otevřeným oknem a nebyl jsem ulepený, což vždycky považuji za velké plus. Každopádně po celé České republice máme teďka průměrnou teplotu 18 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo polojasno. No a co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají. Tyjo, teď jsem to překliknul. Někam k 26 stupňům Celsia, možná 28, a to spíš na Moravě, takže to bude parádní den.

0: 400 ti teď může jít po nohou.
1: Máme přesně 9.00 a ty posloucháš Radio Spin?
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin. Jdeme si dát první písničku dnešního dne, a to první písničku na přání, o který si tady řekla Vlaďka.
1: Zahrajte naší kámošce Jeleně Kendricka Lamara Swimming Pools. Jeleno, zdravíme tě z Prahy, Vlaďka a Káťa. Ahoj.
0: Ahoj, taky tě zdravíme z Prahy, přímo ze studia. Kendrick Lamar Swimming Pools, ty kráso, super pěknou, tu songu jsem dlouho neslyšel. Zároveň taková tematická, že jo, po těch vedrech tady. Dneska je tady krásně, úplně tak akorát čas na to, že by někdo skočil do nějakého swimming poolu. Každopádně, pokud ty chceš něco zahrát, 210, 32, 30, 30 a nebo mi to můžeš stejně jako Vlaďka hodit takhle hezky do apky.
2: Hold up, Frank, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up, Frank, fade it, Frank, fade it.

0: Radio Spin. Dohrál nám Lil Nas X Old Town Road, ty krásu toho, ta písnička by taky mohla být v nějakém animáku. Každopádně, my tady v hudebním víkendu dneska budeme řešit rap a animáky. A když budeme řešit tohleto, tak si myslím, že je vlastně docela těžký nezačít právě touhletou písničkou I like to move it, move it. Yes. To je jeden z těch tracků, který se díky filmu staly tak ikonickými, že dneska je vlastně spousta lidí automaticky spojí s konkrétním animákem a ne třeba s tím člověkem, který ho vytvořil. Protože původně tenhle ten track vznikl v roce 1994 a vydali ho Real to Real. Potom o nějakých 10 let později si ho vzal pod křídla rapper Will.i.am, který tvořil podstatnou část soundtracku k Madagaskaru. No ale hlavně si to potom vzal pod křídla Keaton Král Jilly Man. Takový ten, co z něj udělal prakticky ten, jak bych to řekl, taneční hit, takovou taneční hymnu svého brněnského království. Takže to si určitě teďka dáme. Na animacích je obecně super to, že tě v sekundě donutí tančit třeba jako Král Jilly Man, nebo tě v sekundě přenesou úplně na druhý konec světa. No a tam se přesuneme taky, přesně řečeno, do Asie a sice za songem Kung Fu Fighting. Pokud si teď v hlavě pouštíte Karla Douglase, tak máte samozřejmě pravdu, protože on tenhle disco hit vydal v roce 74, ale my máme dneska na programu jeho novější verzi, která vznikla přímo pro Kung Fu Pandu a v roce 2008 ji nahrál CeeLo Green společně s Jackem Blackem, který zároveň namluvil i hlavního hrdinu tohoto animáku. Za mě dokonalá kombinace, hlavně kamkoliv přijde Jack Black, to je prostě vokální chaos.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude opravdu rychlá, protože se toho naštěstí moc neděje. Co se regionu týče, tak jediný crash mi tady svítí v Ostravě, a to na ulici Václavská. Dálnice jsou naprosto průjezdné, bez větší zdržovačky a nebo nějaký bouračky. Každopádně, co se Prahy týče, tak tady jsou hlášený crashe 2. Jeden úplně nově na ulici k Barandovu na Praze 5 a jeden taky na Českobrodský v Hrdlořezích. Každopádně, pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na dálnicích, tak volej 210 32 30 30 a nebo mi to pošle do naší mobilní apky. Automoto Spin.

0: Spin. Další přáníčko dnešního dne poputuje přímo za Michalem, který si tady požádal o jednu songu, kterou zbožňuji jak já, tak i on.
1: Ale jo, přemýšlel jsem a no. Bez Vany Monaco. Akorát takový ten vajbíček, že mě to hodí do vany a rychle se umejt a rychle do postele.
0: Naprosto chápu, Michale, já tuhle tu písničku taky poslouchám, když stojím u nás na bytě ve sprchovém koutu. Jediný, co mě štve, že jak Bad Bunny prostě rapuje španělsky a já španělsky neumím, tak to potom zní, že v té sprše je prostě banda potácivých pavijánů, protože ty moje pazvuky možná vzdáleně připomínají španělštinu, ale to je tak všechno, co můžou. Vzhledem k tomu, že jsme to nestihli nikomu poslat, tak bych to sila sobecky, pokud dovolíš, Michale, poslal všem Soběslavům. Ono jich je stejně po celé České republice jenom 70, takže doufám, že aspoň jeden z nich to bude poslouchat, že aspoň jednomu zpříjemníme den, tak jako tobě, Michale, ty se budeš hezky vyspat. Čus.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: A Radio Spin s tebou je za Majkem Krištof a já jsem zhruba hoďku zpátky slíbil, že se podíváme na to, co za poslední týden vyšlo za pecky, protože zase toho tu máme hodně. Přesně proto tu teď máme...
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: O novinky se tentokrát hodně postaral label Ty nikdy. Začneme u Resta, který včera vydal song, který se jmenuje Freeman.
2: Když jsem neměl beaty, tak jsem psal do cizích beatů. Když jsem neměl prachy, tak jsem zažil chvíli bídu. Když jsem měl ty prachy, tak jsem byl na chvíli v lihu.
0: Musím říct, že parádní věc, včera jsem to poslouchal a vím, že to je nová songa, ale nějak jsem měl úplně závan nostalgie. Tyjo. Nevím, jestli to je tím beatem, nebo jestli to je tím, že Resta mám spojenýho s dětstvím a s tím rapem, který jsem poslouchal, když mě prostě bylo, já nevím, 11-12. Je to možná tím. Každopádně tak či tak doporučuju. Skvělá pecka. O druhou pecku se postaral Idea.
3: Bra,

0: Idea ten si vzal na feed MCho Geje a potom jeho takovýho padavana, bych řekl, který se říká Hobson Clark. U toho bych se rád trošku zastavil, protože Hobson Clark je celkem nedoceněný týpek. Já ho sleduju od té doby, co měl asi 200 posluchačů na Spotify a musím říct, že pokud máš rád trošku oldschoolovější vibe, zároveň řízlý s tou mladou drzostí, tak tomu určitě dej šanci, protože ten týpek má skvělý texty a do toho dělá i konceptuální alba, třeba Deník Jimmyho Kuglblice, kde má i s MCM Gem jednu songu, skvělá věc. Poslední, co tady mám, tak je trošičku urvanější věc, o kterou se postaral Hades, Sputnik a Pain. Vyprávíte story, ale tváříte se very scary. Mám se tvářit, že nepoznám, že jste si to vymysleli. Kámo, tak to šlape, miluju to. Byť mám rád ten inteligentní rap, tak občas prostě se potřebuju trošičku urvat a dát si něco prvoplánovějšího. Tohle to je přesně ono. Skvělej beat, do toho Hades, potom Sputnik a Pain, tak se skvěle doplňujou a je to tak nějak asi předzvěst nějakého jejich společného projektu, tak uvidíme, čeho se dočkáme, jestli EPčka nebo alba. Jdeme si dát rychlosti ještě počasí, to zatím vypadá, že se moc nemění. Po celé České republice je průměrná teplota 22 stupňů Celsia. Na většině území máme krásně jasno nebo skoro jasno. Prostě letní den tak má být. I s tím, že ty denní teploty by neměly úplně přesáhnout 30 stupňů. Jedinou výjimku tady vidím na Moravě, že tam by těch 30 být možná mohlo, ale když se tak dívám na Čechy, tak to vypadá, že bude takových 27-28 stupňů, což je hodně fajn. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Hledáš song, který jsme hráli? Projeď si playlist na radiospin.cz.
0: Za 4 minuty máme 10 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc. Repu. Rep.

0: Sotva tady na rádiu Spin dohrálo upozornění o tom, že budu hrát písničky na přání, tak se strhla lavina, ale úplně ten první, kdo tady zavolal, tak byl Petr, takže Petře, co tam dáme?
1: Hele, já bych to viděl 4D Zelený dým remix Dan Barta, Orion, Hector.
0: Yes, sir. Hele, kámo, mohl bys tam rádiu dělat místo mě, protože já bych z hlavy asi nedal, kdo na tom remixuje. Každopádně pošlem to komu?
1: Pošlem to všem, který uvidím dneska na Addictu.
0: Yes, sir. Takže všichni, co uvidíte Petra takhle dneska na Addictu, tak mu poděkujte, že vám hraje takovýto bangry. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak zhruba za 20 minut budu mít další volný místečko, takže buď to mi pošli nějakou voicovečku do naší apky, anebo mi hezky zavolej a něco spolu vybereme.

0: Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrou se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Pokračujeme v hudebním víkendu na Rádiu Spin, s tebou je Krištof, no a my tady tenhle ten víkend řešíme rap a animáky. Teď tu mám před sebou takovou celkem zajímavou kombinaci, protože jako první song si dáme Car Wash od Christiny Aguilery a Missy Elliott. A to možná znáte z filmu Příběh žraloka. On ten samotný film je vlastně celkem neobvyklý tím, jak funguje jako parodie na svět celebrit a showbiznesu a postavy jsou tam inspirovaný známýma typama osobností a film je nadspaný odkazama na tehdejší popkulturu. Není se čemu divit, jako jsou tam skvělí herci, hlavní postavu namluvil třeba Will Smith, kamaráda potom Jack Black, kdo taky jiný, když jde o animáky v Americe, tak vždycky tam prostě musí být Jack Black. Ale pak jsou tam hlasy třeba jako Robert De Niro, Angelina Jolie nebo Martin Scorsese. No a Car Wash, to se objeví během závěrečné části filmu a Christina Aguilera tomu dává ten popovej sound, Missy Elliott tam nasype rap. Za mě celkem fajn věc. Dále, Princezna a žabák. Yep, Never Knew I Need It od Neo. Tohle to je takový zajímavý případ, protože je to trošku cheating. Není to úplně součástí samotného filmového příběhu. Ta písnička byla vytvořena jako závěrečná skladba. Ale to vůbec nevadí. Sice hraje během titulků, ale vzhledem tomu, že celý ten soundtrack je inspirovaný na jazzu, na bluesu, na gospelu, tak Neo přišel s úplně současným R&Bčkem. No a právě díky tomu byla tahle ta songa nominovaná na Grammy za nejlepší píseň napsanou pro film, televizi nebo jiný vizuální médium.
1: Radio Spin. Hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak kreš hlásí Brno, ulice Ždenická. Dálnice, ty jsou bohužel trošku horší, čerstvou bouračku hlásí D1 na kilometru 184 ve směru Brno a začíná to tam pomaličku nabírat zpoždění. Zpoždění nabereš i na D4 při příjezdu do Prahy, a to před Braslaví. V neposlední řadě stojí i D10 na výjezdu z Prahy, tam si počkáš 10 minut. Praha, tady hlásí kreš Českobrodská v Hrdlořezích. Na jižní spojce u Skalky jsou v sobě dvě auta a začíná to tam poskakovat, zatím zdržovačka asi 5 minut. No a poslední nehodu hlásí ulice k Barandovu.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: No a hrát budeme podle Baru, která se mi dovolala chvíli zpátky, ale nešla se mnou do éteru z jediného prostého důvodu. Máme tu speciální přání, vybrali jsme tady Simili Vin Life, alias, jak ho Baru nazvala, tyjo, jak se to čte, to jméno, chápu, já taky nemám nikdy tušení, jak se to čte, když vidím Simili Vin Life. Každopádně vybrala si jak robot, Gufra, Viktor Kal a Simi, no a poletí to jejímu muži, který ještě spí a máme tu pro něho speciální přání, který teď pustím.
1: Hele, nevím, jestli to uslyší, asi ještě spí, ale je to pro mýho muže. Moc ho miluju a moc se na něj těším, až zase přijede domů.
0: To je krásný. Pojďme si vyjadřovat lásku přes rádio, vždyť je to krásný. Doufám, že jakmile se teda muž zbudí, tak zavolá zpátky, třeba někomu, kdo tu bude po mně. Já nevím, kdo tu vlastně dneska je. Doufám, že Zuzka a Maty normálně. Doufám, jinak to mám prodloužený. Každopádně doufám, že potom zavolá Zuzce a takhle se hezky vyměníte přáníčka. Každopádně užívejte oba dva tenhle ten track. No a kdyby si ty chtěl zavolat, tak v další roce tady mám místečko.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Dohrává nám Orion a James Cole na albu Ori Cole. Písnička se jmenuje Loser. No a my jsme tady asi hodinu zpátky dávali
1: Krištofu v přehled nových releaseů.
0: A já u toho tak trošičku ještě zůstanu, protože Pemrebit a Separ se spojili na tracku Kletby. Je to tak, protože do kin zamíří nový sportovní film Bojovník, o který se postaralo režisérský duo Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška. No a u toho druhého zmíněného, u Tomáše, musím říct, že já jsem viděl spoustu věcí, které dělal v divadle. Je to fakt skvělý režisér a má to rukopis a brutálně se těším na to, jak to bude potom vypadat ve filmu. Co se hereckého obsazení týče, tak krom třeba Milana Ondríka, Hany Wagnerový, Elišky Balcerový a nebo Jana Jackuliaka, se tam v nějaký maličký roličce měl objevit i Kalin, takže pokud máš a trap, tak se to krásně spojí. No a spojí se to ještě líp, protože, jak jsem už říkal, Pemrebit a Separ Kletby. To je ono. Tyhle ti dva úplně poprvé nahráli nějaký společný song a vzniklo to přímo pro tenhle ten film a je to taky titulní skladba. Tenhle ten film míří do kin už 13. srpna, to znamená za nějakých 5 dní. No a kdyby ses na něho chtěli jít podívat, tak si myslím, že budeš mít tu možnost, protože my tady ve Spin Ránu příští týden s Domem budeme rozdávat lístky a to ve hře Jeden na jednoho, která startuje vždycky nějak po 8. hoďce. Takže kdyby náhodou, tak si to hezky naláď, jo, hezky si zavolej, utkáš se tady, dáme ti 3 otázky, utkáš se s dalším spinnerem a když budeš mít trošičku štěstí a budeš rychlej, tak lístky budou jenom tvoje. A mrkneme se ještě na to, jak vypadá dnešní počasí. To vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice průměrná teplota 22 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno. No a co se denních maxim týče, ty vystoupají někam k 7 až 28 stupňům. Jediná výjimka by měla být Morava, Plzeňsko a Jihočesko. Tam by mělo být něco málo kolem 30.

0: Máme 11.00, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Yeah. Tohle

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Jde přidat další pecku přesně podle vašeho gusta, přesně řečeno teda podle gusta Lukáše, který se jmenoval chvíli zpátky.
1: Ale tak tam dáme něco úplně trošku jinčího, já nevím, nějakého smeka třeba, tyjo.
0: Co od něho?
1: Ty brděl, třeba tancuj.
0: Yes.
1: Tyjo, pošleme to, já nevím, asi všem lidem, co jsou u vody, nebo co jsou v práci, a trpí tě horkem, tyjo.
0: Já jsem Lukáše trošku rozporoval, říkal jsem, horké, my tě venku naprosto krásně, ale on měl dobrý point, že u té vody je prostě horko vždycky, že jak má to vepaří sluníčko. Jediný rozdíl je, že se tam můžeš skladit. Každopádně Smack One, tancuj, letí to úplně všem. Kdybys i ty chtěl něco zahrát, tak mi třeba pošli voiceovku do naší mobilní apky.

0: bys byl punker.
1: Yes. Moje jméno je Smek. Vždyť se o mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, OK? Velmi. Já miluju muziku, miluju. OK. Proto tancuju, když jsem v klubu.

0: Spin. Hudební víkend na Rádiu Spin pokračuje, s tebou je stále Krištof, no a dneska tu řešíme animáky a rap. No a co by to bylo za hudební víkend s animákama a rapem, kdybychom se na toho jednoho Spidermana prostě nepodívali. Protože když v roce 2018 vyšel animák Spider-Man Into the Spider-Verse, tak já jsem byl nadšenej. Mělo to skvělou animaci, skvělou zápletku, celý to bylo jak vystřižený z komiksů. No a potom oznámili v roce 2023, že bude dvojka a já jsem byl trošku skeptický, nemusel jsem být, spoiler alert, fakt nemusel. Bylo to skvělý, bylo to snad ještě lepší. A možná i díky tomu, že ta hudební stránka, tak o tu se postaral producent Metro Boomin. Ne teda úplně tak, že by tam dodal pár beatů a čau, on byl dokonce výkonným producentem celého soundtrackového alba a vytvořil kolem celého filmu projekt, na kterým se sešla fakt velká část současného hiphopu. Asi jeden z nejvýraznějších tracků, který zarezonoval, tak byl Annihilate, pardon, já jsem to chtěl přečíst anglicky, zkusím to česky. No a Metro Boomin tam spojil Swaleyho, Lil Wayna a Offseta. A tady se jede, kámo, přesně v duchu Spidermana. Ti repeři si tam v textech hrajou s motivy pavouků, superhrdinů, New Yorku, samotného Spider-Verse. Schválně dávejte bacha na Lil Wayna, jestli umíte trošku anglicky, protože ten tam nafláká tolik Spidermanovských odkazů, že asi ani jako nespočítáte. Hudebně je to jeden z nejvíc agresivnějších tracků celého soundtracku, což pěkně kontrastuje s tou druhou skladbou, která se jmenuje Am I Dreaming, a kterou si dáme hned po ní. Tam Metro Boomin spojil Ace Parokyho a Royzyho a místo toho tvrdýho rapovýho bangru je to taková atmosférická skladba se synťákama, se smyčcema. A není to jenom další sonko Spider-Manovi, ale funguje jako track o tom, co chce člověk dokázat a co všechno kvůli tomu může ztratit.
1: Radio Spin. Hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: jeho kosin, spinné.
1: Pojď to rozpárit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak crash hlásí Zlín na ulici Česká, Chrudim na ulici Topolská, anebo taky silnice mezi Benešovem a Bystřicí, kde si počkáš dohromady asi 25 minut. Dálnice, tak tady bouračku hlásí D1 na kilometru 184 ve směru Brno a kvůli tomu si tam momentálně počká 40 minut. Zpoždění nabereš i na D4 při příjezdu do Prahy před Veslaví, a to 20 minut. V neposlední řadě poskakuje i D10 na výjezdu z Prahy, tam si počkáš 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak na jižní spojce u Skalky jsou v sobě dvě auta. Mírně to tam poskakuje, ale zdržení je maximálně 5 minut. Další crash mi tady hlásí třeba ulice Patočkova na Praze 6. To je zhruba všechno z dopravy. Pokud víš o něčem dalším, tak určitě volej 210 32 30 30 a nebo mi to pošli do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: aplikace. Aby se nikdo nestěžoval, že jsem neprojel apku, že jsem tam nic nezahrál, tak jsem ji v rychlosti projel, je tady toho milion, takže se omlouvám, asi to úplně všechno nestihnu, každopádně Zuzka je tu po mně, tak doufám, že i ona z toho něco vybere. No a já jsem vybral jedno rychlý přáníčko, který poputuje za mytologickou bytostí.
1: Zdarec, tady Pegas, zahraj něco od protivy pro všechny, co teďka valijou po D1čce.
0: Haha, tyjo, tak dávej tam bacha, protože jak jsem hlásil dopravu před chvilkou, tak to vypadalo, že ta D1 je celkem zakrešovaná a celkem neprůjezdná. Každopádně přeju hodně štěstí, aby si dojel a vybral jsem ti k tomu protivu track 1997. Myslím, že je jedna z těch legendárních věcí od protivy, tak snad si ji užiješ.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

Tak ho dáme. Už jsme na škole. Chceme být slavný. Radio Spin.

0: Spin. Nedělám to často, ale musíme si dát ještě jeden neohlášený komunikátor, protože dneska voláte jako o život a já z toho mám radost, protože máme co pouštět. Každopádně chvilku zpátky, se mi sem dovolala Kája, pokud se nepletu.
1: Já bych chtěla od Smeka Warrior, všem, který se dneska nudí. Tak já tak děkuju.
0: Hele, víte, jak to v jednom předělu se říká, že jsme nejlepší rádio pro děti, no? Kája to jenom potvrzuje. Smack One, Brucey, Warriors, letí to přímo tobě do auta. Předpokládám, že i tátovi, který se tam trčičku smál, když jsme volali. No a všem, který se dneska nudí, tohle to tu nudu určitě zažene.

Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci.

0: Lava. Oh yes, pro boha, úplně jsem zapomněl na tenhle ten track a teď jsem si ho připomněl a je to banger. Cítím se, že je pořádný léto. No a k pořádnému létu samozřejmě patří i Afterwork on Tour Summer FR, na který tě teďka pozvu. Pokud to slyšíš úplně poprvé, tak je to takový festiáček na kolečka, který se vydává z Prahy do všech možných koutů České republiky. Přesně řečeno, už má za sebou zastávky v Litoměřicích, v Lipně, v Brně, ve Starý Boleslavi a v Ostravě. No a nejbližší je už 14.8. v Mělníku na náměstí Míru. Některé místa budou hodně special, protože nabídnou i pop-upy s papáníčkem, respektive bude tam pop-up s Jemenko. Když se rozklikneš jejich Instagram, tak to vypadá fakt naprosto lahodně a skvěle a máš chuť se do těch buržíčků a do toho masíčka zakousnout. Každopádně, krom toho jídelního menu, tady bude i hudební menu, o který se samozřejmě postará Mike Traffic, který to má všechno pod palcem. No a na zastávkách se pak objeví jména jako Double J, Orion, Ners, Noir a nebo Robot. Další zastávky jsou potom plánované na Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Prahu, Rakovník, Kolín a Hradec Králový. Přičemž Prahu řešíme s Dominikem, vždycky ráno teda, jakmile to tady zmiňujeme, že se tam asi zastavíme a já si myslím, že jo, protože si to tam hezky vychutnáme, užijeme, tak eventuálně, kdyby se třeba s náma chtěl i potkat, možná nás tam dokonce bude víc, tak určitě save the date Praha 9.9. Afterwork on Tour Summer Affair. Fér. A jdeme se podívat, jak fér je dnešní počasí. To vypadá výborně. Po celé České republice je průměrná teplota 24 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro jasno nebo dokonce jasno. Co se nějakých denních maxim týče, tak vystoupají někam k 28 stupňům. Jediný Brno hlásí výjimku, tam by mělo být 30, tak uvidíme, pokud si z Brna. Klidně nevěd do naší apky, jestli se tam paříte, anebo jestli se sluníte na prýglu. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: Za 4 minutky máme 12 hodin, to je pravý poledne a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Další přání dnešního dne poputuje přímo za Davem, který mi za prvý nahrál voiceovku do aplikace a za druhý mi dokonce i zavolal. Tento prostě spojil všechno do jednoho a tak to má být. Takže co si dáme?
2: Čau Krištofe, tady David. Čus. Prosím tě, zahraj mi tam písničku od Ektora Kancelář. Mm-hmm. Bude to pro všechny spinery, pro mě a hlavně pro tebe do studia.
1: Oh.
2: Tak díky, čau.
1: Dave, já ti děkuji, tuhle tu písničku mám moc rád a pokud ji máš rád ty, tak ještě možná doporučím, protože Hector udělal remix na tuhle tu písničku a tam si vzal Ega, Separa a Rytmuse a to je taky skvělá věc, hlavně ta Egova část, tam to naprosto zbožňuju, ačkoliv já jsem trošičku zbožňovatel z Egovy starší tvorby. Každopádně jeden kancel od Hectora letí to jak mě, tak všem spinnerům, tak tobě do uší. No a mě už tady potom zbývá jedno poslední místečko, takže nastraš uši, kolem 12:30 se někde ozve jingle. Kdo zavolá první, toho zahraje.

0: tebou, Krištof, pokračujeme v hudebním víkendu na téma rap a animáky na rádiu Spin a tentokrát začneme pořádnou rychlostí. Dáme si track Speed Me Up od Wiz Khalify, Ty Dolla Sign, Lil Yachtyho a Sueka The Child. No a ten vznikl přímo pro film Ježek Sonic z roku 2020. Vyšlo to jako hlavní skladba k tomu filmu. No a ten track je zajímavý hlavně tím, jak moc pracuje s tím Sonicovým herním světem. V textu si objevují různý odkazy na postavy a prvky ze série, třeba Knuckles nebo Chaos Emerald. Videoklip ten, kámo, ten jde ještě dál, ten doporučuju, protože repeři se v něm jakoby dostanou přímo do toho pixelového světa, který připomíná původní hry. Takže tady nejde jenom o song, tohle je prostě kompletní balíček. No a mimochodem, tenhle ten track měl později dokonce i vlastní TikTok challenge, která sbírala obrovský miliony zhlédnutí. Hned potom nás čeká track od Lila Uzi Verta Pump Up The Jam, a to je ze Space Jam New Legacy. Tady je zajímavý to, že Uzi nenahrál úplně nový track od nuly. Je to něco jako v 90, když u nás prostě zpěváci přespívávali ty západní hity. Tady Lil Uzi Vert vzal track Pump Up The Jam od belgické skupiny Technotronic, no ale musím mu přiznat, že to hodně změnil, přepracoval a dal tomu takovou moderní rapovou podobu, což si myslím, že pro ten Space Jam New Legacy se hodí úplně dokonale.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Regiony. Kreše hlásí Zlín na ulici Česká, Chrudim na ulici Topolská, nebo taky silnice mezi Benešovem a Bystřicí. Tam proběhl nějaký horší kreš a dohromady si tam z obou směrů počkáš asi 20 minut. Co se dálnic týče, tak bouračku hlásí D1 na kilometru 184 ve směru Brno. Kvůli tomu si tam momentálně počkáš 20 minut, a to z obou směrů, ať už jedeš do Brna nebo na Prahu. Další kreš mi tady svítí na D11 na 41. kilometru před sjezdem na Poděbrady. Praha samotná je relativně v pořádku a celkem průjezdná. Kreše, který tady svítí, tak vidím na Rašínově nábřeží, na Barandovském mostě a jeden taky nahoře na Novopatský.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Vítejte v Miami!
1: Komunikátor na rádiu Spin.
0: Jakož to tak bývá, tak máme něco málo po půl jedný a to znamená poslední volný místečko na komunikátor, který já tady stihnu. Ale nezoufej, pokud to dneska nestihl, fakt tady byl přetlak, cením si toho, díky, že jste volali. Hnedka po mně tady bude Zuzanka, tak ji můžu hezky zavolat, nebo jí poslat nějakou voiceovečku. Ona zahraje všechno, fakt jako, ona zahraje všem, úplně cokoliv, i to, co tady není, zahraje podle mě. Každopádně poslední přáníčko bude patřit tady Jerrymu.
2: Ale my tě poprosíme tady s kolegou, protože jsem v pracovním procesu, tak my tě poprosíme, jestli bys nás tam zahrál Rytmuse Děti ztracené generace. Bude to pro nás dva tady s kolegou, pro vášu kolegu a pro všechny ze Žižkova, Žižkováky, pro tebe do studia a pro všechny spiňáky a spinérky.
0: Já ti děkuji za tohleto přáníčko, posíláme všem Žižkovákům, všem do pracovního procesu. Chlapi, aspoň v rámci možností užívejte a doufám, že vás ta práce baví. Každopádně si myslím, že vás bude víc bavit, když uslyšíte tenhle ten banger.

0: Kontrolní otázka. Já mimochodem, posloucháš Rádio Spin, sobota 8. srpna, svátek má Soběslav, všechno nej. Zuzko, čau.
1: Ahoj.
0: Víš, čeho byla tahle ta písnička, ta, co dohrála teďka? Šup, šup, péru. V jakém filmu to hrálo, když už tu máme ten hudební víkend, sice s animákama, ale minulý víkend jsme tady měli filmy, tak schválně.
1: Vůbec nevím.
0: No tak.
1: Nevím.
0: Deadpool.
1: Nevím, neznám.
0: Dobře, v tom případě já už se s tebou bavit nebudu, ne, kecám, budu. Zuzko, ahoj. Co to bylo jako?
1: Nic?
0: Tak Zuzko, o čem bys chtěla mluvit? Můžeš si vybrat úplně.
1: Nevím.
0: Máš na to minutu, tak se vyber.
1: Mám na to minutu, ne minutu a víc trošku.
0: Tu ti nedám.
1: Dobře, tím se otevřeme si tu zubní ordinaci.
0: Jo, takhle. Mimo éter jsme se domluvili tady s Pineři, abych uvedla pravou míru, že si se Zuzkou otevřeme takovou malou skromnou zubní ordinaci, protože jsme byli trošičku naštvaní, že lidi, kteří nemají s herectvím nic společného, se tak jako navážejí do toho herectví a dělají to herectví, ačkoliv jim to pořádně nejde.
1: Přesně, a kdybyste nevěděli, tak my dva jsme herci.
0: No.
1: Jako právě, takže jsme si říkali, že bychom taky mohli začít něco dělat, co jako bychom neměli dělat, a právě jako tu zubařinu.
0: Přesně, takže kdybyste chtěli takovou skromnou zubní ordinaci, kde vás fakt jako objednáme, že za 5 minut můžete přijít, ne, a my vás tam jako povrtáme pořádně. Normálně, hitněte Zuzku tady na čísle 210 32 30 30, ona udělá čárky, když vás bude aspoň 5, tak to už se nám finančně vyplatí.
1: Zuby jako perličky budete mít, až budete odcházet.
0: To je náš slogan tady tohleto.
1: Ano.
0: A co počasí jako perličky? Je tam počasí jako perlička?
1: Jako je vlastně.
0: Fakt?
1: Je tam tak úplně tak jako příjemně jako teplo, ale vlastně jako neúplně teplo, takže je tak jako dobře.
0: Yes, já jsem to měl úplně přesně ráno. No. Jak poznám to tak, že jakmile se vyspím a vím, že nejsem spocený a nejsem přilepený k té posteli, tak je super počasí.
1: Já jsem byla spocená ráno.
0: Fakt?
1: Mm-hmm.
0: Bydlíš kde?
1: To tady nemůžu říct.
0: No to nemůžeš, ale asi tam máte větší vedro než u nás v Libni.
1: No to asi jo, ale já nevím, proč jsem byla spocená, asi se mi něco zdálo.
0: Špatný sny. Každopádně já mám dobrý sny o tom, že dneska ty teploty vystoupají někam k 26 stupňům Celsia a tam by se to mělo zastavit s jasnou oblohou, což je super, krásný.
1: To je právě dobrý.
0: Teplý letní den.
1: Počasí jako perličky.
0: Venku jsem si motýlí, řekl jsem si po chvíli. Poslouchej Zuzku, tak čau, slyšíme se zítra. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Sedím v Barceloně, loni, bají unikóny, kóny, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: je 12.58 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešit hovno. A haters uprdala.

0: aplikace.
1: Právě tě dohrál Eminem na rádiu Spin. S tebou už je tady Zuzka, já tě moc zdravím. Máme 8. srpna, sobotu, 13.09. Svátek mají Soběslavové. Já jim přeju krásný den, vám všem spinnerům samozřejmě taky. Doufám, že máte nějaký dobrý oběd, nebo jste měli nějaký dobrý sobotní oběd, jenom chillujete v krásném počasí. My si řekneme, co nás dneska čeká. Dneska si probereme nějaký velmi pozitivní zprávy ze světa, protože to tady chybí. Taky a probereme hudební víkend, v něm rap a animáky. Na to se mega těším. Jakoby já jsem milovník animáků a miluju tracky z animáků, takže tohle si dáme spolu. No a jako poslední nebude chybět komunikátor, takže si volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku stejně, jak to udělala Vlaďka.
2: Zahrajte naší kámošce Jeleně Kendricka Lamara Swimming Pools. Jeleno, zdravíme tě z Prahy, Vlaďka a Káťa. Ahoj.
1: Holky, dávám vám to tam.
3: Hold up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it.

pojete s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj za to vždycky ty.

0: Spin Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my je vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčnej, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš Roxy, ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě Roxy, to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Mani Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to je Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte jako, že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, s kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrau se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se.

0: tedy tracky z animáků nebo prostě z filmů pro děti a dospívající, pro teenagery. No jako první se mrkneme na track We Win a já bych se tady zaprvé pozastavila u kombinace interpretů. A to rapera Lil Baby a gospelového zpěváka Kirka Franklina. Protože tady tehleto kombo, to se úplně nevidí. Gospel, rap, vlastně to jde spolu dobře dohromady, ale málo kdo to dělá. Track je z filmu Space Jam and New Legacy. Film je o prostě dvou týpkách, kteří se dostanou do virtuálního světa umělé inteligence, takže docela aktuální téma. Kdo jste neviděli, určitě se podívejte. Pokud jste dospělí děti, mě to je jedno, prostě se na to podívejte. Jako druhý track od Sway Lee, Crab Step ze SpongeBoba, prostě všichni známe SpongeBoba. Já musím říct, že jsem nikdy nepřišla na chuť animáku tady tom SpongeBobovi, prostě vůbec vlastně nevím, o čem to je. A docela jsem tím trpěla, jelikož když jsem byla na základce, tak to bylo extrémně v kurzu, samozřejmě, já jsem jenom věděla, že tam je prostě SpongeBob, jakoby ta žlutá houba, taková ta hvězdice, myslím, že se jmenoval Patrick, jinak jakoby úplně jako nic už nevím dál. Ale musím říct, že tady tenhle ten track není špatný a je vlastně takový vtipný na pohodu a já jsem nevěděla, že je ze SpongeBoba, upřímně. Já jsem ten track znala a nevěděla jsem, že je ze SpongeBoba, takže jsem se obohatila já i vy. Tak jo, hudební víkend právě teď.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Radio Spin, pojďme se podívat na dálnice, tam máme trošku víc nehod, takže se na to vrhnem. Na D11 na 41. kilometru ve směru na Prahu, tam máme nehodu, je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, takže se tam určitě zdržíš. Potom na D6 mezi 2. a 3. kilometrem ve směru na Karláče, tam jsou dvě havarované vozidla, dávej tam pozor. Pojďme na D1 na 12. kilometru ve směru na Brno, je nehoda, je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, ale nečekáte tam nějaké extrémní zdržení. Na D1 zůstaneme, tam na 188. kilometru ve směru na Brno je uzavřený pravý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky, no a tam se určitě zdržíš něco okolo 15-20 minut. Regiony jsou čistý, co se týče Prahy, v ulici Českobrodská nehoda dvou osobáků, na Barandáku je taky crash dvou osobáků, dávej tam pozor, jinak je centrum docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210-32-30-30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, super.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Terka, tady slyšíme se.
2: Ano, ano.
1: Super, pro, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro Vencu do Příbramy. Aha. Bude to od Tomáše Botla.
1: Track Nehněvaj sa.
2: Ne, změníme to, jestli můžu.
1: Já tady stejně od něj jiný nemám, takže musíme nechat tenhle prostě.
2: Tak dobře, a že ho moc miluju.
1: Dobře, dávám to tam a i ty si užij track, měj se krásně, čau.
2: Ahoj.

0: Spineři, tady tenhle ten francouzský týpek je fakt bomby. Pokud ho neznáte, Gims, nevím, jak to vyslovit správně, neumím francouzsky, dejte si ho, fakt má skvělý tracky. Každopádně, Radio Spin s tebou je Zuzka, jak jsem říkala, tak dneska probereme nějaký pozitivní věci, co se staly ve světě. Jelikož všichni řešíme pořád nějaký tragédie, tak teď to změním, já vám řeknu nějakou pecku. Představte si, že si takhle plavete v oceánu a najednou vidíte rybičku, takovou robotickou rybičku, trošku rozdílnou od ostatních rybiček. Asi byste se lekli, což? Nebo já bych se minimálně teda jakoby lekla. Ne, že bych každý den plavala v oceánu, jo, ale když už bych tam plavala, tak bych tam viděla tady tu rybu, lekla bych se. Ale nemusíte se tady té ryby bát, pokud ji potkáte. Tahle ta roborybička je kámojda, jelikož požírá plasty v oceánech a je také schopna ty plasty potom zrecyklovat. Hustý, co? Jako, pojďme si říct, že nás to asi nespasí, ale minimálně to ty oceány vyčistí. Tuhle tu roborybku vynalezli v Anglii. Je to prostě nějaká roboryba, pohání umělá inteligence, opravdu jakoby čistí oceán. Podle mě ale v Anglii nedomysleli to, že tahle roboryba bude mít asi drobný problém, jak najít si kámošky ryby v oceánu. Myslím si, že na ní budou koukat skrze ploutve. Je můj humor, pardon. Každopádně to tak chodí, no, na souši i v oceánu, je to stejný. Já doufám, že vypustí do oceánu více roborybek, aby jsme měli čistější oceány a aby ta jedna malá roborybička nebyla chudinka sama. My se pojďme podívat na počasí, které je úplně ideální, nejkrásnější kolem 25-26 stupňů, takový krásný čerstvý vánek, který vás osvěží, nebudete spocení, když vyjdete ven, fakt je dneska úplně ideální počasí. Kdo má dneska svatbu, jo, 8. srpna 2026 vyhrál úplně nejlepší počasí, protože takhle, jak říkám, že je 25, polojasno, krásný vánek, takhle je po celé České republice. Takže pokud máte svatbu, vybrali jste si úplně the best day Day of the Year.
1: Československý underground.
2: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: velkej. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Je 13.55 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin.

0: co si ho vyhoní.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: aplikace.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a máme tady komunikátor. Já tady mám hlasovku, ne právě, já ráda bych tady měla hlasovku, ale mám tady textovku a ne jednu, ale jednu jsem vybrala, přečtu ji. Je od Petra, který zdraví Radio Spin a konečně jsme s rodinou na chatě, máme svou oblíbenou písničku od Petra jménem Než nejsem dead a byli bychom rádi a zlepšili byste nám obídek, děkuju. Ráda bych vám tímhle trackem ten obídek zlepšila, ale já ho nemůžu zahrát, takže vám tam dám jinej od PTK, ale tak snad aspoň takhle to bude v pořádku a ty, pokud chceš slyšet svůj oblíbený track, tak nahrávej hlasovku nebo volej na číslo 210 32 30 30.

0: z dětských filmů, z animáků a tak dále. No a teď se podíváme na animák Enter Galactic, který je opravdu nádherně nakreslený, má krásnou animaci. Ten animák je o klukovi jménem Jabari, což je takový mladý komiksový umělec, který dostane nějakou velkou pracovní příležitost a přestěhuje se do svého vysněného bytu na Manhattanu a začíná se mu dařit, akorát potom se zase něco stane, ale já vám to nebudu spoilovat, podívejte se na to. Samotného Jabariho nadaboval zpěvák Kid Cudi, od kterého si teď dáme dva tracky právě z toho animáku, je to takový všecko propojený. A jako první si dáme track New Mode, ten track se nachází, myslím, že na začátku filmu, kdy ten Jabari odchází ze svého starého bytu ráno, brzo ráno, a ten track má takovou hodně ranní náladu. No jako druhý si dáme track Do What I Want, což už je více sebevědomější a uvolněnější track uprostřed filmu, kdy se právě tomu Jabarimu začne dařit a potom se stane ta peripetie, jak se říká. Tak jo, hudební víkend na Rádiu Spin právě teď.
1: Rádio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Rádiu.

0: klasiky, ale jinak je centrum docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš se Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Klaudie, slyšíme se?
2: Ano, ahoj, tady Klaudie.
1: Klaudie, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak já bych chtěla pro Kristiana nějaký track od Bena Kristova.
1: OK, a to je takový jazykolám docela, dáme tam Hamilton od Bena. Může být?
2: Díky.
1: Super, díky. Tak jo. Měj se krásně a ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Rádio Spin, s tebou je Zuzka. A my pojďme, spineři, probrat jednu důležitou věc. V podcastu můžeš slyšet velmi známou znělku. Přichází totiž podzim, na který já se úplně extrémně moc těším, už aby to bylo. A k podzimu patří samozřejmě teplý letní dýňový polívky, čaje z kořice, ale hlavně, a vy už to víte, zrádci. Už třetí rok. No a já jsem úplně distraktovaná už druhý den, protože před dvěma dny začala Prima odhalovat nějaký info o třetí sérce a čeká nás podle mě velký nářez. Jako lidi bude to velký, soutěžící rovnou vlítnou do rozehraný psychologický hry bez jakéhokoliv představování takových těch úvodních omáček, takže prostě půjdeme rovnou all in. Ta atmoška bude více taková hororová a co je největší banger, tak Hradní pán, ten už nebude jenom průvodce, ale má vytvořenou prej celou dějovou linku příběhu, kterou se budeme postupně dozvídat. Protože to bude těžší, děsivější a víc takový psychologický. Ne, jakoby podívejte se na teasery, protože když uvidíte jakoby make-up Vojty Kotka, tak pochopíte celou tady tu moji jako zprávu. Já se nemůžu dočkat toho třeba, kdo tam bude. Klidně mi napište, koho by se tam rádi viděli ze známých osobností jako soutěžícího. Já bych tam ráda viděla Lucku Bechyňkovou z podcastu Opravdový zločiny. Protože minule tam byla, že jo, Bára, tak teď bych tam ráda viděla Lucku. A napište mi, koho vy byste tam rádi viděli. Co se týče počasí, tak jak jsem říkala, dneska ideální počasí na svatbu, na narozeninovou venkovní zahradní party, protože máme kolem 26-25 stupňů, polojasno po celé České republice, nemělo by pršet, fouká nám takový krásný studený větřík, takže vlastně úplně ideální počasí, úplně krásný. Takhle kdyby bylo do konce srpna, tak já jsem spokojená a ještě víc se těším na ten podzim. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Hej, jaký máme venku počasí a téma songuje. Za oknem nemrzne, tak zarýmujem o létě.
1: Radio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Je 14.54 a ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Chodím po pokoji sem a tam,

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Kuba, slyšíme se?
2: Čauky, Zuzko.
1: Super. Se. Co tam dáme, pro koho to bude, Kubo?
2: Ale vybrali jsme špeky od Tomba Bomby a bude to pro všechny spinnery, co si užívají letní den.
1: Ok, a ty si užíváš letní den?
2: Hele, já pracovně. Makám.
1: A užíváš jako si to aspoň, nebo jakoby...
2: Jo, užívám si to, jasný.
1: No, dobře, tak jo, tak to je hezké. A já ti tam dávám ten track, měj se krásně, čau.
2: Taky se měj krásně, čau.

0: poslední dvojitá dávka tracků z animáku, a potom už to po mně převezme Maty, no a jdeme rovnou na to jako první track od Pusha T a Maka, Misfit Toys z animáku Arcane. Já jsem tenhle animák upřímně neznala, každopádně jsem si o něm hodně jako četla, co to je, a pochopila jsem, že ten příběh je takovej fantasy o dvou sestrách a ten track se objeví v 7. díle, takže to je seriál. A ten track vlastně je o nějaký samotě, o tom, že se každý v životě potácí sám bez nějaké pomoci, o tom, že prostě musíme bojovat sami za sebe, takže vlastně navazuje na nějaký ten problém, co řeší ten animák. Pokud jste ho viděli, tak mi dejte vědět, jestli na to mám mrknout. Jako další si dáme poslední track v mém hudebním víkendu. Úplná pecka, je to track Zoo od Shakiry, ten track je z animáku Zootropolis, prostě Zootropolis 2, to je můj favorit ve všech animácích, byla jsem na tom v kině, jakoby brečela jsem, smála jsem se, bála jsem se, prostě úplně nejlepší animák lidi a nepřijímám jiné názory.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáku, po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Levá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 188. kilometru ve směru na Brno je stále nehoda, stále uzavřený pravý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky, dávej tam pozor. Regiony čistý, co se týče Prahy v ulici Českobrodská, nehoda náklaďáku osobáku. Na Barandáku je to zasekaný po nehodě dvou osobáku, potom ulice Sokolská, ulice náměstí IP Pavlova na Praze 2 je tam nehoda a dva jízdní pruhy jsou tam uzavřený, takže to tam je dost zasekaný, radši se centru vyhni. No a to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání, protože potom už si volej a hlasovky, teda volej o tracky Matimu nebo nahrávej mu hlasovky a já už tady mám krásnou hlasovku od Denči a Šárky.
1: Ahoj Spine, tady je Denisa
2: a Šárka.
1: Jsme maminky dvou kluků, Fíly a
2: Josefa,
1: který jsou teďka na táboře a chceme je trošku pozbudit a namotivovat. Mají ještě týden před sebou, týden za sebou, že na ně moc myslíme.
2: Strašně na ně myslíme a jsou dobrý a zvládnou to.
1: Zvládnou další týden a že je máme moc rádi a posíláme jim písničku. Chtěli bychom Sunset od Separa. Díky moc.
2: Moc děkujem. Čau. Díky, čau.
0: OK, Sunset od Separa, velká letní pecka. Kluci to určitě zvládnou, nebojte se, to dají.

0: Radio Spin, s tebou je Zuzka, 8. srpna, sobota, svátek má Soběslav. Maty, ahoj, znáš nějakou Soběslava?
1: Já. Čau, Zuzka. Hele, Soběslava, žádnýho neznám, pokud se nepletu, tak je to nějaká vesnička a Soběslav. Ale
0: no to určitě, ale je to jméno.
1: Reálně, upřímně, ani jsem nevěděl do téhle doby, že existuje jméno Soběslav.
0: Tak vidíš, já jsem tě obohatila dneska, ty bys obohatil sám, až bys to za chvilku řekl. Každopádně, ahoj Maty, ještě jednou.
1: Čau, ještě jednou.
0: Já jsem dneska mluvila o zrádcích, protože před 2 dny oni začali jako úplně z ničeho nic tak jakoby týzovat nové věci na tu třetí řadu, jakože to bude mnohem víc propracovanější, bude to mnohem víc psychologický, mnohem těžší hra, jak už je to třetí řada.
1: Jo.
0: No a já jsem tady říkala něco o tom, koho bych si tam představovala, kdo by tam mohl být a ptám se tebe, kdo z nějakých jako celebrit a známých osobností by tam měl být, podle tebe.
1: Tyjo. Třetí řada zrádců, jako ta druhá byla crazy, ta první vlastně, tak já jsem na té druhý mimochodem byl v kině na tom posledním díle, což bylo hustý. Každopádně tyjo, do třetí řady, koho bych si tam vybral, hele, já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že bych tam vlastně chtěl vidět nějakýho rapera.
0: Yes.
1: A když jsem přemýšlel jako jakýho, tak jsou tady spousta raperů, kteří jsou taky mysteriózní, moc se o nich jako neví, jako nevím, jak vlastně by tam fungovali, jestli by do toho šli. Každopádně mě napadlo jedno jméno, který si myslím, že bylo úplně jako libový.
0: Ty jsem zvědavá.
1: Je to Sergej B.
0: Ej, ale mě napadlo úplně to samé. Já jsem si myslel, že řekneš Sergej anebo Řezníka. Jednoho
1: tyjo,
0: z nich.
1: Řezníka.
0: Jako představ
1: crazy.
0: Si to. Představ si je tam mít prostě.
1: Crazy, jako...
0: Sergej B. Jako...
1: A Sergej B. já si myslím, že by byl mega dobrý. Jako on, jako moc lidí, nebo... Spousta lidí na něj mají nějaký názory, ale já si myslím, že Sergej je mega inteligentní frajer.
0: Yeah.
1: A zároveň podle mě umí fakt dobře komunikovat a já si myslím, že on by tam byl jako hodně dobrý.
0: Hej, pojďme to manifestovat.
1: Pojďme třeba. Manifestovat.
0: Takže... Pojďme Sergej by manifestovat do zrádců.
1: Sergej by prostě, hele, 2 týdny prostě na křivoklátě, já si myslím, že by to pro něj bylo jako hustý promo.
0: Já to potřebuju. Já to
1: taky.
0: Potřebuju.
1: Tak... Takže Sergej by, Sergej
0: by nahrát.
1: Sergej by nahrát.
0: A co se týče počasí, tak máme příjemně kolem 25-26 stupňů, fouká takový studenější nebo vánek prostě osvěžující. Venku je prostě hezky, že Maty?
1: Je tam krásně, nádherně.
0: Tak ideální počas, já jsem to říká na oslavu.
1: Ani vedro, ani zima.
0: Ano, na svatbu, já jsem říká, že kdo dneska má svatbu, ten to vyhrál, jakoby, protože to je fakt krásný počasí a po celé České republice nebude pršet, ani nebudou nějaký extrémní vedra a zítra to bude tak podobně, takže zítra bude hezky, dneska se krásně vyspíme konečně, nebudeme spocený v noci a to už je ode mě opravdu všecko a já se na tebe těším od 1 do 4 zítra. Čau. Radio Spin.

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 4 minuty jsou 4 a ty ladíš Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš rádio Spin, na Mike už naběhnu Maty, společně tady budeme filit až do 7, takže máme plný program. Dneska máme speciální hudební víkend, budem si totiž pouštět tracky z různých animáků, taky pokecáme o spoustě tématech, třeba o nových jízíčkách, taky o výdělcích z Nolanovy Odyssey a vibovat budem taky na tvoje oblíbený tracky na přání, kterými sem posíláš a objednáváš se buď to kolem, anebo voiceovkou. Já už takhle na start, tady mám na drátě Michala, čau.
2: Nazdar, Maty.
1: Hele, tak ty si dneska užíváš takovou sobotu, takovou rodinnou sobotu. Kam máte namířeno?
2: Teďko jedem do Brandýsa se podívat do Elektra a pak beru manželku na nechty a dcerku si hrát do koutku.
1: Krása.
2: Příjemněl den, když večer budu v práci.
1: Aha. To je samozřejmě velkorysé, my jsme tady mluvili, tak jsem říkal, že jsi úplně rodinný typ. Každopádně to není náš track na přání, protože náš track na přání je co, Michale?
2: Ale bude to Pitbull a Hotel Room.
1: Hotel Room Service, úplně skvělej track, takhle na letní vibe, podle mě úplná je ideálka. A k vám do auta, myslím si, že na tu pohodu taky úplná pecka. Takže hele, posílám tam Hotel Room Service, ještě mi řekni, kam to pošlem.
2: Ale tak nám do auta, tobě do studia, ať ti to uteče, když taky musíš být v robotě, tak v tomhle krásném počasí. A všem spinnerům, ať si užívají krásný den.
1: Tak jo, tak všem spinnerům, taky vám do auta samozřejmě a já už to pouštím. Tak si užívejte, Michale, a mějte se, čau.
2: Taky, děkuju, ahoj.
0: Ladíš Radio Spin a

0: Spin Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my je vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Mane Osel a Klub Mat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, s kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrau se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na tebe, Roman Jakub!

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a má pro tebe další várku hudebního víkendu, který je tentokrát speciální, pouštíme si totiž tracky z různých animáků. A začneme s Rihannou a s animákem Home, kde Rihanna namluvila taky hlavní postavu. Nejdřív si pustíme track Dancing in the Dark, což je totálně chillovej popík. Je to ale energický a takový fakt family friendly, takže do dětského animovaného filmu o tom, že bejt jiný neznamená bejt špatný, je vlastně ideální volba. Potom si pustíme track taky z toho animáku, tentokrát Towards the Sun. Tohle je taková spíš motivační skladba, doslova o hledání světla, takže do těžkých chvilek vlastně fajnová věc. Zase je to softová popovka, takže nic úplně pro mě, každopádně do animáku pro děcka je to vlastně super volba a samozřejmě Rihanna je skvělá, takže máme jí moc rádi, do toho animáku určitě navařila a teď si pustíme tyhle ty dva tracky z filmu Home, už teď na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáku. Po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme nejdřív klasicky dálnice. D1 je momentálně hustší na 182. kilometru ve směru na Brno, takže to lehce před Brnem. Čekej zdržení cca 6 minut. Hustší je taky, ale D3 taky ve směru na Prahu, a to od 23. dne na nějaký 21. kilometr. Zdrží se tam cca 15 minut. Hustší je potom taky D8, tu roudnice nad Labem. Tam je zdržení teda minimální, ale taky počítej s nějakým lehkým. Každopádně regiony jsou momentálně OK, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný brutálně okruh, a to od Černáku, respektive z příjezdu z D10 do Letňan. Tam jsou 4 kreše, takže určitě tam bacha, pokud možno, tak se tam tudy rozhodně vyhni. Hustší je momentálně okruh, ale taky u Braníka a taky u Kačerova. Tam je taky nějaká bouračka, tak bacha. Zasekaný je taky Strahovský tunel, ve kterém na tebe taky čeká bouračka, a hustší je potom taky každopádně Nuslák v centru směr Legerka a taky Vilzonka u Muza. V dopravě je to zatím všechno, to je ale stay tuned, protože za chvilku tady máme další track na přání a potom tady budou Rap News a taky Kanyeho Yeezy.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Damn. Your life can flip in a matter of seconds. One morning you waking up in the projects. And the next morning you wake up in a $1.2 million car.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Davida, který už mi poslal voiceovku do naší mobilní apky.
1: Čau Maty, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Ega, Žijeme len raz, bude to jenom pro tebe do studia, díky, čau.
0: Ok, kámo, tak pro mě do studia, samozřejmě taky všem ostatním spinners a samozřejmě taky tobě, ať si užiješ ještě tuhle krásnou sobotu, letní sobotu, takže Žijeme len raz, lidi, let's go!

Ladíš si Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a protože bude pět, tak jsou tady taky klasický rap news. K rapu a k hiphopové kultuře už od pradávna patří taky móda. Krom toho, že rapeři nosejí designer hadry s různýma módníma doplňkama, tak taky dělají svoje značky. Nemluvím teď úplně o merči, protože to beru furt jako takovou fanouškovskou sběratelskou věc, než úplně módní kus. Spíš mám na mysli třeba takový tenisky. Vzpomeň si třeba na 50 Centa a na tenisky inspirovanýho crew G-Unit. Nicméně asi nejznámější tenisky od nějakého interpreta v současnosti, tak jsou asi Yeezy, což je značka Kanyeho Westa. To bylo hrozně populární tenisky třeba v roce 2015, když přišel s modelem Yeezy Boost 350, což byly takový ty nechutný ponožkový boty s tou gumovou nafukovací podrážkou, nebo aspoň tak to za mě vypadalo, za mě to fakt hrůza děs, a ještě stály totální balík. Potom samozřejmě vyšly další modely a pak mu to s jeho přispívajícíma kauzama prostě přestali vyrábět. Teď se ale každopádně vrací s novejma jízíčkama s podtitulem 800. No a za mě je to vlastně další flop, nebo si prostě dělá srandu a zkouší, co všechno jsou lidi ochotní si koupit. Ty boty vypadají za mě fakt strašně. Prostě si vem nějaký nízký pracovní boty s kovovou špičkou, přestříkej je na neonově vybledlo žluto-zelenou, no a máš hotovo, designerový boty prostě za spoustu peněz. To jsme to teda fakt jako společnost dopracovali. Podíváme se každopádně na počasí, to je trošku pozitivnější. Venku je momentálně 26 stupňů, je krásně slunečno, zároveň není ale takovej nechutný pařák jako pár dní zpátky. K večeru to spadne ještě na nějaký 22, přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 23 a měl by být opět stejně krásně, jako je dneska. S tebou je Maty a ty ladíš rádio.

0: Ahojte, tu je Katarzia, počúvate Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, nic drum se nechápu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další start naší společný komunikátorový hodinky, takže další track na přání. Tentokrát tady mám na drátě Jardu, čau.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny spinery.
1: Tak co, Jardo, hele, jak zvládáš tyhle ty totální vedra srpnový?
2: Hele, tak nějak to zvládáme, no. Tady s klukama společně, takže dáváme to.
1: Přesně, přesně. Hele, vybrali jsme spolu písničku od Protivy, Prosit nebudu. Tak komu to pošleme?
2: Hele, já bych to poslal klukům nahoru na 32, 31, Evženovi, Honzovi a tady klukům, co jsme postavili tady.
1: OK, OK. Jasná zpráva, Jardo, takže já ti přeju, ať si užíváte a ať hlavně přežíváte to neskutečný vedro. No a užijte si tenhle ten track, posílám vám to tam, jo. Ať vám to uteče.
2: Jo, super, díky moc, mějte se všichni, ahoj.
1: Čau. Radíš Radio Spin?

0: Právě posloucháš rádio spojené s tebou Maty a taky hudební víkend, kde si dáváme tracky z rapových, z různých animáků. Pár dona, začneme opět s Rihanou, tentokrát ale s animákem Šmoulové. Hele, vím, jak to zní, ale ne, Rihana nedělala soundtrack do toho klasického krátkometrážního animovaného seriálu, který jsme všichni milovali, což by bylo vlastně ale mega ústý. Každopádně udělala track do animovaného filmu Šmoulové z roku 2015. A ano, to byl zvláštní film, ve kterém hrál třeba taky Neil Patrick Harris a dokonce to bylo dělaný do formátu kin 3D, což bylo v té době in. No hele, na starý zlatý kreslený šmouly to nemá, každopádně tady máme aspoň ten track od Rihanky, Friend of Mine, takže si ho pustíme a hned po něm nás čeká track Drop It Low od R&B interpreta Will.i.am z filmu Rio, což je o tom modrým ptákovi a ten track je vlastně o party, o tanci a spíš o té energii jako takový, takže nejdřív Rihanna a pak Will.i.am v animovaném hudebním víkendu na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a soundtracky z animáků po celou sobotu a neděli na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně relativně sízný, každopádně D11 je na 31. kilometru zasekaná ve směru na Prahu, to je u Českýho Brodu a zdržení čekej tak 5 minut. Hustší je ale každopádně taky D5 a to těsně před Prahou, tam je bouračka, tak určitě bacha. Regiony jsou v tenhle moment taky sízný, takže se přesuneme rovnou do té naší Prahy, kde je momentálně zasekaný silně pražský okruh a to z příjezdu z D10, to znamená okruh kolem Letňan, tam počítej s dvouma krešema, takže určitě bacha. Hustší je momentálně městský okruh taky ale u Braníku, takže zasekaný je Barandovský most a potom je to zasekaný taky u Krče. V centru je pak hustší Nusalský most, tam je bouračka, pardon, zasekaná je taky Vilzonka a hustší momentálně taky Bělorská u Ladronky. To je k dopravě zatím všechno, to je Stay Tuned, za chvilku tu máme track na přání a potom pokecáme o Afterwork Festivalu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio, rádio, rádio, rádio.

0: mobilní aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady taky další track na přání, o který mi tentokrát dali vědět naší mobilní aplikace Lucie a Tunda.
2: Ahoj Matej, tady Lucie. Čau Matej, tady Tunda. Jedeme domů z Jičína do Prahy a chtěli bysme na cestu, až nám to trošku utíká od refiu a dobrý den. Děkujeme, krásný den, čau.
1: OK, takže takhle hezky cestou z výletu si dáme dobrý den, ať nám to všem dneska neuteče, ale ať si tenhle ten hezký den ještě vychutnáme. Tak let's go!

0: I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with my nonsense spit.
1: Je sobota od Polko, ty právě ladíš Radio Spin. Zdraví tě Matej, a protože tady máme polovinu prázdnin za sebou, konkrétně 8. srpna, tak je chci pozvat na festival Afterwork, který probíhá celý léto po celý České republice. Konkrétně je 13 zastávek. A že je na co se vždycky těšit, hlavní tahákem jsou DJ shows, jména jako Mike Traffic, Orion, Double J a jich samozřejmě mnohem víc. Program je ale nabitej. Příští Afterwork se koná v Mělníku, a to 14. srpna v pátek, což je za 6 dní. No a krom hudby tě tam taky čeká pop-up značky Jam & Co, což je restaurace v Praze na Krymský, kde taky koncept Afterwork celý kompletně vzniknul. Takže ještě jednou, 14. srpna v pátek, program je nabitej a hlavně vstup je zdarma. Takže se koukni na naše stránky radiospin.cz a tam najdeš všechno dodatečné info o celý akci a já doufám, že se tam po práci všichni uvidíme. Takže Afterwork a Radio Spin. Podíváme se společně, ale taky na počasí. Venku je nádherná srpnová sobota, 25 stupňů, k večeru to spadne ještě na nějakých 22, má být úplně slunečno, přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů, což je krásně příjemný, a zítra ráno čekej teploty kolem 23 stupňů a mělo by se to vyšplat až na nějaký 32, takže by mělo být opět krásně. Tohle je zatím všechno, aspoň minimálně k počasí. S tebou je Maty a Radio Spin. Komunikátor pokračuje dál.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Československý underground. OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
3: Indio!
2: Skr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go. OK.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a nás čeká už společná poslední komunikátorová hodinka, takže si jdeme společně pořádně ještě celou vychutnat. No a odstartujeme jak jinak než trechem na přání. No a mě už chvilku zpátky zavolala Kačka, mám ji tady na drátě, čau.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co, Kačko, jak prožíváš léto, takhle druhou půlku už?
2: No dneska, já teda za půlku jedu za synama na zahrádku, že tam mají kamarády, grillujou tam, včera byli na kině, byli v kině na Spidermana, moc jim to líbilo teda, no a dneska oni tam grillujou, jakože se tam koupou, takže takové ty, víš, jak ještě fakt to užívání toho léta, odpočinek, protože člověk musí odpočívat, aby se to neodrazilo pak na tom zdraví hlavně, takže všichni by měli teda trošičku myslet na sebe hlavně a trošičku jakože prostě odpočívat, aby mohli pomáhat potom.
1: Aby pak mohli přesně fungovat, což přesně jsou zlatá pravdivá slova, takže lidi, dávejte na sebe pozor, odpočívejte hlavně, zajděte si na grilovačku, jako třeba tady Kačka dneska. A hele, Kačko, my jsme vybrali písničku od Sary Rika z Cigarety.
2: Ano.
1: Nádherná písnička. Komu ji pošlem?
2: Je to krásná písnička, mi se moc líbí i synom teda. Bude to pro mého syna Pajušku do Karviné, pro Pajušku. Chtěla bych mu vzkázat, že sluníčko moje, všichni tady na tebe pořád myslíme, drž se, miluji tě, pusu posílá máma a pozdravuj kluky. A taky bych to chtěla poslat tobě do studia, všem spinnerům a opravdu užívejte si každého dne života, protože nikdy nevíte, kdy ten život skončí. Buďte na sebe prosím opatrní a to je tak všechno, no.
1: Amen.
2: Prostě člověk by měl trošičku ten život fakt, protože dneska tu jsme a zítra tu nejsme, takže...
1: Přesně tak, lidi, užívejte si života naplno. Kačko, ty si užij každopádně grilovačku, krásná zpráva a já už tam posílám Sáru Rika z Cigarety.
2: Jo, děkuji ti moc, měj se hezky, Maty, a opatruj se taky, jo, ahoj.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.

0: Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš Roxy, ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě Roxy, to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Mani Osel a Kuhmat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami.
3: Asi každý muzikant na světě si přeje mít alespoň chvíli nejstreamovanější song, získat hudební ceny a mít narvaný kluby lidma, který znají vaše texty. Klukům z Gufrau se to podařilo. Dneska v 7 večer si o tom všem budu povídat s bývalým kolegou a kamarádem Hugem Wiesnerem. Těší se na

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou tady Felí Matej a mám tady dnešní poslední hudební víkend, takže poslední dvojitou dávku tracků z animáku. No a zakončíme to úplnou klasikou. Zahrajeme si nejdřív snad nejznámější track ze Shreka, kterým je samozřejmě All Star od Smash Mouth. Tohle asi nemusím ani představovat, prostě intro, kde se Shrek sprchuje bahnem v bažině, nahání vesničany s pochodněma a vidlema a prostě si užívá ten zlobří lifestyle. No a do toho hraje tenhle ten chytlavej banger, který je doslova hymna všech outsiderů a lidí, kteří prostě nezapadají do společnosti, což krásně koresponduje i se Shrekem, který ho berou všichni prostě jako obludu. No a zakončíme to dneska s trackem I Wish, to je Skilo, rok 1995, všichni to známe, je to prostě West Coast klasika a do filmu Goat, kde malá koza sní o tom, že bude jednou velký sportovec, to tematicky prostě sedí. Takže nejdřív All Star a pak I Wish už teď v éteru animovanýho Rádia Spin.
1: Rádio Spin. Hudební víkend a soundtracky z animáků. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spain. Dálnice jsou momentálně sjízdný, stejně tak regiony, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný městský okruh, a to hlavně na Braníku, na Barandovském mostě a taky v Krči, tam to popojíždí v obou směrech. Hustší je to momentálně teď ale u Letňan, tam jsou taky nějaký bouračky a taky hlavně z příjezdu z D8 a na Černák, tak tam taky bacha. V centru se určitě zdržíš v Žitný, potom taky na Vilzonce. Bouralo se taky v ulici Hajkova na Žižkově, takže tam taky bacha a zdržíš se potom taky na Bělohorský u Ladronky. K dopravě je to dneska všechno, ty ale pořád poslouchej dál, protože nás čeká poslední písnička na přání, takže se určitě objednej a potom naše poslední téma, a to je Nolanova Odyssea a kolik vlastně vydělala peněz.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: vy taky. A chtěli bychom poslat tady tu skladbu do vádě. Můžeme?
1: Určitě můžete, můžete. Hele, vybrali jsme od Ektora Emoce na Emoce. Takže to tak to pošlem.
0: Ano, je to na přání do Valdis na celou 201 pro moji lásku nad hrou, pro všechny jeho kamarády, pro Rostu a spol. A potom je to na Bory pro Lukáše Gorola a pro všechny jeho chábry. Máme vás moc rádi, kluci naši, a už abyste byli s námi.
2: Jo, ať vám to rychle utíká.
1: Ať to rychle utíká, krásná zpráva, takže posíláme Emoce na Emoce. Využívejte samozřejmě zbytek krásný soboty a to přejeme taky samozřejmě všem Spinners. Takže dávám to tam, čau.
0: Jo, díky, čau, čau.

0: Taky komunikátor s Matem, který nám už pomalu končí. Už jsme tady prostě řešili hudební víkend s trackama z animovaných filmů, na který se těším i zítra, ale ještě než to spolu dneska zapíchneme, tak se koukneme na Nolanovu Odysseu, která už v kinech frčí nějaký ten pátek, a krom IMAX filmový pásky tenhle ten film doručil taky skvělou sondu do řeckých bájí a hlavně příběh cesty Odysseu a trojské války zpátky na jeho rodný ostrov, takže řeckou Itaku. Nolan to za mě zachytil skvěle, no a sklidil za to i taky solidní ohlas a taky hlavně balík peněz. Tohle ten Homerův epos totiž Nolanovi vydělal, a teď pozor, miliardu dolarů, což je v přepočtu nějakých 20 miliard korun, což je úplná střela. Za tohle to si myslím, že by si klidně mohl koupit všechny kina v Česku, aby si lidi mohli koukat jenom na jeho filmy. A co by si s miliardou dolarů dělal ty? Klidně mi dej vědět, zítra na to koukneme a teď jdeme společně ještě na počasí. Venku je momentálně stále krásná srpnová sobota večer, 23 stupňů, ale krásně slunečno, ještě to spadne na nějakých 20, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 23 stupňů a během dne by se to mělo vyšplat až na nějakých 32 stupňů. Takže nádhera, s tebou je tady Maty, já se s tebou slyším zase zítra, takže posloucháš Radio Spin a čau.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Éteru rádia.

Čau, teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: Weekend Talk.
1: Všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu se za to strašně vděčný, na druhou jako mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A dvě roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrou, který ale není člen Gufrou, takže není. Gufrou jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Manny Osel a Kuhmat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrou důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať je to Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte, jako že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no všichni ty lidi, se kterými se bavíme, se kterými děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami. Spin
2: Talk. Ještě zhruba 2 roky zpátky tady vysílal, následně začal studovat FAMU a ještě více věnovat hudbě. Zdá se, že se mu to vyplatilo. Jeho kapela Gufrou bouchla. Bouchla tak, že se s nominacemi i výhrami roztrhl pytel, ať už to byly hudební ceny Anděl nebo ty naše spinerský Kings of Rap. Zatímco v Andělovi získali Gufrou a Anděla za song roku, navždycky blázen, v hudebních cenách Rádia Spin Kings of Rap získali Gufrou ocenění jednak za objev roku, jednak za přebal alba Boyband. Tak děkuji, že posloucháte Spin Talk, já jsem Roman Jakub a dnešním hostem je Hugo Wiesner. Hugo, jsem rád, že jsi tady po nějaký době.
1: Já tě zdravím, Romane, já jsem taky rád, že jsem tady. Mrzí mě, že kluci to dneska nezvládli, že nedokázali přijít, měli jsme přijít všichni tři, bohužel, jeden je ve škole a jeden je v práci.
2: Co studuje ten jeden a co dělá ten druhej?
1: Hele, Vojta, ten studuje scenaristiku teďko na FAMU, do toho studuje právnickou fakultu, takže to má fakt hodně. A Kuba, tak ten pracuje pro grafický jako grafický vizualizace 3D Apple Braille, jako, že to nějak tam připravuje. Okay.
2: Tak ještě jednou moc blahopřeju k ocenění Anděl za skladbu roku na vždycky blázen, taky k těm našim cenám, jenom aby tě to zajímalo, tak pro vás hlasovalo zhruba 17 000 lidí.
1: To je hodně.
2: Jako to je hodně.
1: To je
2: hodně,
1: na Radio Spin, je to teda fakt hodně.
2: Ne, jako. To je hodně, to je opravdu jakoby hodně, takže ještě jednou blahopřeju. Jak se cítíš, když máš třeba toho Anděla za skladbu roku? Jaký to je pocit?
1: No, tak ono, jak se toho dělo, jakoby ten den strašně moc, a my jsme byli ještě všichni nemocný, protože to byl týden, kdy jsme měli jednu roxy, druhou roxy, pak jsme měli Děčín, a pak den na to, že prostě, že to byly všechno 4 dny za sebou, tak jsme tam přišli už úplně unavený a teďkom prostě byl to celý den strašný stres a dávali jsme všude ty rozhovory a tak, tak jsme vlastně pak přebrali tu cenu. A jako bylo to vlastně jako překvapení, že, nebo jako my jsme doufali, že nějakou cenu vyhrajeme. Jako
2: tak jste byli nominovaní ve třech kategoriích.
1: Tak jsme si říkali, že se neproměnil i jednu, tak jako, že jsem se zmátil DJ Rockstara, jako. A to a prostě...
2: Chudák DJ Rockstar to odskáče za nějakou tvoji nespokojenost.
1: Ne, DJ Rockstar není chudák, jako já, to je můj dnešní úhlavní nepřítel, DJ Rockstar. No, ale jako...
2: Jak se cítil? Tak to byla
1: jak
2: ta otázka.
1: Jak jsem se cítil? No cítil jsem se, jako bylo to extrémní potěšení a vlastně spadnul takový jako kámen ze srdce, že vlastně jak to byl člověk jako přesně nominovaný, tak už jako přesně tím furt přemýšlí a dopadlo to skvěle, máme z toho obrovskou radost a zároveň je to taky zvláštní pocit tím, jak je nás hodně, že to jsme 4, tak vlastně tak vím, že to jako ta cena není pro mě, ale je to prostě jako kolektivní práci, to ocenění toho, že jsme jako hodně pracovali ten rok a dostali jsme ji. Ale samozřejmě taky jakoby je to velkou měrou, je to štěstí, že se nám to povedlo takhle všechno jako rozjet.
2: Která ta kategorie je pro tebe zajímavější? Single roku, nebo objev roku, nebo feat roku by byla pro tebe zajímavější?
1: Asi ta skladba roku je taková nejvíc powerful, že to je vlastně skoro jak album roku, ale zároveň i ten objev, tak byť teda mám obrovskou radost, že to Mary vyhrála, že to moc jí to přeju, hrozně šikovná. A tak vlastně i ten objev je takovej, že jsem vlastně cítil, že něčím jako vlastně jsme byli jako letos objev roku, takže i ta pro mě má jakoby nějakou vlastně, ale to je hrozně zvláštní kategorie, že jako vlastně podle čeho určuje objev roku, je to podle teda počtu streamů, který jakoby z nuly na 100 nabereš, nebo je to podle toho, co jako kdo je nejvíc inovativní, nebo kdo přišel a má talent, že vlastně proč v té potom užší nominaci nebyl třeba Loudzvan, který jakoby si to určitě zaslouží taky jako ten objev roku, protože...
2: Na druhou stranu vás bylo všude plno.
1: No, jasně.
2: Ve srovnání s Loudzem, tak jako vás bylo opravdu jako skutečně všude plno.
1: No, ale jakoby potom ve srovnání s Meluzínou, tak prostě Loudze bylo všude plno.
2: OK, dobře. Když byl ve Spinránu Vojtěch, tak mluvil o vašem přebalu, mluvil o obrazu, o čtyřech částech obrazu. Která z té části obrazu si ty a proč?
1: Já jsem podle mě v levém horním rohu, když já vlastně si to nevybavu, kde přesně jsem, ale já jsem takovej jako se čtyřma cigárama.
2: Není to málo?
1: No, ty cigára jsou právě kluci a já jsem ten týpek, který stojí a vlastně nevím, proč se Dave rozhodnul na mě zrovna takhle jakoby udělat, ale mě se to líbí. Přijím to.
2: Okay. Jak dlouho vlastně děláte s Gufrou hudbu?
1: Děláme hudbu, co můžu podívat, ale podle mě to budou 4 roky.
2: 4 roky, OK. A jakým okamžikem jste začali vnímat, že to začíná prostě bouchat, že jdete jakoby strmě nahoru?
1: Asi když jsme minulý rok udělali Potrvá s Matem 213 a on vlastně nám ukázal cestu, jak je možný jako se propagovat na TikToku, jak vlastně vytvářet jako ten obsah pro sociální sítě, který je extrémně důležitý a nedá se bez něj vlastně moc nějak normálně fungovat, že jakoby velká část umělce mi přijde v dnešní době je podpořená tím, že jakoby umí dobře lidem ukazovat, co dělá za tvorbu, a když vlastně člověk neovládá tady ten tool jako nějaký tý vlastní sebepropagace, tak pak byť by udělal třeba sebe lepší album, tak si myslím, že je to bude mít hodně těžší. No a takže tam si myslím, že když jsme udělali Gufrou 213 s Matem 213, tak tam to začalo být větším.
2: Já jsem měl jako pocit, že se to začalo i měnit ve chvíli, kdy jste pustili ven loni Bulgáry, pak Ein, zwei, drei, tak tam jsem měl
1: taky,
2: jako pocit,
1: taky, samozřejmě, jako by to, že jsme potkali Viktora, který vlastně se tady v tom přesně umí jakoby hodně pohybovat, taky je hodně šikovnej, a tak ten nám samozřejmě taky hodně pomohl. Hmm.
2: To, že jste bouchli, vnímáš, že to bylo rychlý, nebo že to přišlo právě v tu dobu, kdy to mělo jakoby přijít? Že jste, čekali jste podle tebe na to bouchnutí dlouho, nebo ne? Tak,
1: ne, vůbec. To... Jako, celý je to úplně jako vykloubený, že vlastně všechny ty věci, které se dějou, tak se dějou tak strašně rychle, že my vůbec nezvládáme zprocesovat. A mě to na jednu stranu, se za to strašně vděčnej, na druhou jako... Mě to skoro až mrzí, protože já nejsem schopný ty věci prožívat, že tím, že přesně v jeden den se děje to, že máš rok, si ani vlastně neoslavíš, protože jsme rovnou šli domů, aby jsme byli fresh na druhou. A 2 roky to už je potom prostě 1800 lidí, kteří jakoby na tebe přijdou, znají každý slovo, tak to je vlastně hrozně silný zážitek, ale nemůžeš ho dožít a prožít ho a nechat ho v sobě jako zakořenit, protože další den jdeš do Ústí zahrát Děčín, kde sice je malej klub, ale jakoby o to větší energie těch lidí tam je, což taky skvělý zážitek, ale už je to vlastně tak trochu, když tam jdeš sere, jakože ty lidi vlastně tě nabudějí zpátky, ale... A potom den na to jsou anděli, který vlastně, což je taky jako vlastně pro někoho třeba životní úspěch, jako čeká na to celý život a o to větší radost to třeba potom má, ale takhle vlastně se vší pokorou, ale jako furt prostě je to tak...
2: Je strašně v běhu.
1: Je to strašně v běhu a ty věci jsou spíš, že jakoby tu energii berou, než že by jí dávali. Hmm.
2: Je nebo není Viktor Kal členem Gufrou?
1: No vlastně po té desce Boyband, tak jakoby je braný, jak kdyby byl prostě nejznámější člen Gufrau, který ale není člen Gufrau, takže není. Gufrau jsem já, Vojtěch a Maťko, jako Many Osel a Kub Mat a Viktor je vlastně sám za sebe, nicméně jakoby ta naše tvorba je tak moc propojená teďkon a jakoby každý den si voláme, bavíme se spolu, jsme spolu mediálně vidět.
2: Že máš ho i na tričku?
1: Mám ho i na tričku, přesně tak. Že vlastně je to spíš, Viktor spíš než členem Gufrau, tak je jakoby členem toho nového hnutí, nebo movementu, pardon, který máme, jako se tady chceme, snažíme vyrábět.
2: Plánujete, že i do budoucna budete pracovat společně na dalších projektech, nebo prostě pustíte Viktora k tomu, aby si udělal sám svoje vlastní projekty, svoji vlastní desku, protože podle mě pracuje teďka na vlastní desce, ne?
1: No, Viktor pracuje na podle mě více projektech teďkon.
2: I s Liferem hodně.
1: No, a já přesně nevím, jaký on má teďkon plán, ale vlastně myslím si, že se mu to podařilo jakoby skvěle rozjet, že jakoby, že to, jak jsme takhle jeli spolu nahoru a teďkon se rozdělili, tak teďkon je to hodně takový, že jsme oba dva měli strach, jaký to bude, jestli jeden bez druhého dokáže fungovat, a Viktor ukázal, jako, že umí skvěle, že to víno, vlastně, který udělal, tak je hit. A jede dál a vlastně nahrává, jako vlastně každý den tyko nahráváme, tak to je příjemný vidět. A otázku jsem zapomněl.
2: Jestli i na dalších projektech budete s Viktorem,
1: jo,
2: anebo...
1: Jo, tak Viktora. Vlastně určitě někdy jako zase jo, ale vlastně pro nás týkom bylo důležité taky najít nějakou svoji vlastní identitu jako té skupiny v tady tom hypeu a jakoby dokázat si, že přesně pro každýho, že dokážeme tvořit i jako samostatná jednotka a nejsme na sobě navázaný. Tak, ale myslím si, že jakmile tady ten hype pomine a my třeba jakoby stihneme na týden jakoby jet někam na chalupu, protože to prostě jako nejde vůbec, a nebudeme mít každý týden prostě 3 koncerty, tak si myslím, že pak se to usadí a my třeba spolu budeme moc úplně v klidu něco vyrobit hezkýho. Mm-hmm.
2: Viktor vám hodně pomáhá i s těma technickýma věcma, co se týče těch TikToků, Reelsek a podobně, nebo to je i vaše práce, tebe, Kuby a Vojtěcha?
1: No, Viktor má takový zvláštní dar, jakože má cit na to, co bude fungovat, jak to Reelska udělat, jak je se stříhat. A teď on vlastně už nám s tím primárně pomáhá náš dvorní kameraman Honza Cestr, který je vlastně taky součástí Gufrau, i když nespívá, ale...
2: Tak Kuba taky nespívá, ne?
1: Kuba taky nespívá, ale ten dělá produkci jako hudební primárně, ale ten Honza Cestr, tak ten prostě čistě jakoby jenom natáčí a vyrábí vlogy, reelska a všechno, a my vlastně spolu jakoby konzultujeme nějakou jakoby art direct, no prostě to, jak to bude vypadat. A on to potom dává dokupy, což je jakoby úplně šílená práce a dělá jich s námi od začátku, takže on vlastně týko nám s tím pomáhá primárně. Ale samozřejmě Viktorovi občas voláme a radíme se s ním o tom, jak to udělat.
2: Jak moc je pro tebe, nebo pro vás a pro Gufrau důležitá pro vaši tvorbu ta soukmenost s těma ostatníma letenskýma nebo přizvanýma letenskýma týpkama, ať už je to Mat, Rohony, ať to je Pasta třeba a tak dál, protože vy vlastně působíte jako, že jste vlastně všichni jedna velká prostě skupina, tak v čem je to třeba přínosný, v čem to může být limitující, jestli to tak je?
1: To je úplně to nejvíc, jako co je, že vlastně, že se nám podařilo jako okolo sebe nabrat vlastně ty, mně přijde jako fakt ty nejlepší lidi z undergroundu, jakoby z té underground scény, a společně se nám podařilo vybudovat takovýhle movement, jako, že vlastně fakt, jak je, no, všichni ty lidi, s kterýma se bavíme, se kterýma děláme hudbu, tak jsou podle mě jakoby úplně skvělí, a vlastně tím, jak se spojujeme a chodíme si na koncerty jako hrát jen tak zadarmo, a vlastně tak nejsme sice label, ale vlastně tím, jak jsme i kamarádi a fungujeme spolu na normální bázi, tak to je jako brutální dar, protože se o těch věcech můžeme bavit, nejsme v tom sami, je to, a ještě jak jsou většinou starší, tak se s nima můžeme bavit i o normálních věcech, jako třeba, já nevím, jako kam si dát prachy, aby jsem prostě měl pak na nájem, protože jim je prostě třeba 27-30, jako, a už nějakou jako formu hypu zažili, nebo jakoby zažili třeba práci, nebo prostě jako, protože si věcma, které jsou pro nás jako nový, takže tím, že jsou to i kámoši, tak jsou nám jako oporou, a my doufám jim, a tak navzájem se taháme, a věřím tomu, že kdyby někdo prostě třeba spadnul, tak ty ostatní ho zvednou, tak to mám radost z toho.
2: Ok, pomáháte si třeba i na nějakých zastávkách, ne? Koukal jsem, že třeba Mat měl turné, nebo myslím, že i Lifer měl nějaký jo, koncerty, jo. Takže tam jste byli taky všude přítomní. Jak jste se všichni takhle poznali a dali dohromady?
1: Úplnou náhodou, jakože vlastně Matě, tak... Tak to jsme oslovili první my, když jsme dělali Bad Boy Vibe, a to bylo ještě, že on byl jako pro nás extrémně cool, a přesně jako bylo to úplně wow, takový artový týpek, takže tam my jsme byli přesně takový, že wow. A potom to samé bylo s Roháčem, když jsme ho potkali na nahrávání u Jesuse 2020, tak tam úplně přišel a já jsem se z něj úplně zbláznil, jak jsem byl nervózní. A Lifer, ten taky, vlastně to byl ten stejný příběh, jsme byli na jeho koncertě a všichni byli takový, že jsme úplně vlastně k ním zhlíželi, až to byly takový jakoby otcové prostě jakoby týhletý jako alt hudební scény a my se jakoby hrozně si přáli se všichni pracovat, teď se to stalo a byla taková náhoda, která nás prostě dala dohromady, ale on to vlastně bylo docela nevyhnutelný, protože jakmile to jako prostě jednou bouchne, jak ty ostatní se vlastně chtějí přidat a chceme spolupracovat, protože děláme vlastně podobnou věc, přemýšlím těma věcma podobně. A těch lidí není za stolik, který by to dělali podle mě dobře.
2: S veškerou úctou k Trku Navždycky blázen, tak jeho mám pořád rád, ale neleze vám už krkem?
1: Leze, no jako... ale zase jako my ho neposloucháme úplně tak jako běžně. Nevím, jestli se hraje ještě pořád na rádiu.
2: Hraje.
1: No... a neposlouchám ho tak běžně. Nicméně, on vlastně jako když ho slyším, tak je to primárně na shows a tam je to jakoby, tam ho slyším rád, protože vlastně máme takovej move, že jakoby, když to tak to, tak ty lidi jakoby týzujeme a děláme takovou jako prostě vlnu a jak je to ten movement, tak to je takový, že to úplně jako zvedne tu atmosféru a pošle nám to zpátky a to je strašně powerful pocit, který jako přesně jakoby vrací zpátky tu energii, jakoby, kterou to dáváme.
2: Myslíš si, že Navždycky blázen bude single, který budete hrát vždycky na koncertě? Nebo že přijde někdy doba, kdy prostě Navždycky blázen úplně jako zmizí z tracklistu?
1: Já jsem se strašně bál, že to, že my nebudeme schopní nikdy ho překonat v těch... těch charts, že bude vždycky na prvním místě, ale už se to stalo, že teďkon tam jak robot a je tam vlastně od jeho vydání. Teďkon zase se Navždycky blázen vrátil na 13. místo do top 50 nejposlouchanějších tracků v Česku, což je šílený.
2: Jaký to je pocit teďka tohleto říct?
1: Jako, no šílený bylo, i když tam byl jako na tom prvním místě, jako se z toho byl úplně kukt, jako se vůbec nechápali. A měli jsme hroznou radost, že byl na tou nad největší americká Taylor Swift, že byl na Taylor Swift a to jsou šílený věci, jakože fakt to prostě, a je to takový, že nás to úplně přesahuje, že vlastně nám z toho i pak v jeden moment začalo hrabat, že vlastně to, ta věc je výrazně větší, než my na ní máme dosah a je to trošku creepy.
2: Takže jinými slovy, budete jí hrát pořád, nebo máš pocit, že přijde někdy doba, kdy Navždycky blázen zmizí z tracklistu?
1: Tak uvidíme, jaký bomby se vyrobí prostě přes léto, jako, tak jsem si pouštěl venku, jako po léto jsou šlehy, jako to, co přijde to léto, prostě nějaký Franta Prachař, nějaký mat, něco takového, no, Jesus, oh my bože, víte, to bude úplná bomba.
2: V závorce skromně. Kuba dělá beaty, ty a Vojta jste autory textů, zpíváte. Kdo je autorem toho popivku vlastně? Navždycky blázen. Jak tohle to vzniklo? Viktor.
1: A bylo to na narozeninové oslavě právě Jesuse v Bike Jesus a my jsme chtěli právě pracovat s tím Rohanem, který tam byl. A tak jsme ukecávali jeho art directora Zálešáka, který ho má na starost, takový prostě jeho manažer, jestli by nám ho půjčil, že prostě do tří určitě se vrátí domů, což nebyla, nevrátil se do tří domů. Tak jsme si ho ukradli a měli jsme takový beat od Tomáše Morgana, hrozně šikovného producenta z Česka, který ale má studio v Německu, což byl taky zážitek, kde nahrává Kendrick Lamar.
2: To jsem slyšel nějakým rozhovoru. Jaký to bylo pro vás, být ve stejném studiu?
1: To nejkrásnější, já jsem hrozně rád vzpomínám. Jako. My jsme tam přece přijeli úplně vydrainovaný, jako, že jsme prostě nedokázali pomalu ani vidět, ale tam potom to studio bylo tak krásný, že nám pojedal prostě přesně všechno zpátky. No, ale... tak on nám ještě vyrobil takovou kytaru, kterou jsme měli záznamníku, tak jsme ji pak napodobili do kompu a Viktor vlastně do toho zaspíval tady to a my jsme věděli, že to je hit, jako. Tam jsme prostě řekli, yes, we did it. A mám to dokonce i na kameře, takovou handku točím, takový prostě záběry s náma, aby jsme viděli, jak to rostlo, že jsem dělal takový časozběr a mám právě zrovna z natáčení tady toho a no, jako všichni jsou tam trochu v kraku, jako, že prostě opilí a prostě a já říkám Viktorovi na tu kameru, zatanči něco, je to bomba, prostě, no, jako fakt to bylo skvělý.
2: A je to pak ten taneček, který pak se objeví i v tom klipu, nebo to je pak úplně jiný taneček, protože jestli jste něčím specifický vy, tak jsou to ty vaše různý jako pohybové věci?
1: Ne.
2: Je to jiný taneček, okay. No. Dobře, kdo vám vlastně vymýšlí tady tyhle ty kreativní pohyby? Ať už je to u Jak robot, kdy Vojtěcha zabalíte do nějaký lesklý věci.
1: No to jsem byl já, díky. A co byl já? Ne, tak různě, tak on to není zase tak jako komplikovaný teda vymyslet, abych pravdu řekl, jako, že vlastně ty TikTok tance, jako tam si myslím, že se nejedná o nějaký úplně přínos pro kulturu. Ale
2: no to asi ne.
1: To asi ne. No,
2: tam je to přínos prostě, protože to je virální, no.
1: Ale...
2: No počkej, až teda, když se u toho zastavím, máš pocit, že Navždycky blázen je single, který přináší přínos pro kulturu?
1: Přínos pro kulturu? No já si myslím, že on dělá jako docela zajímavou věc. A sice, že prostě, že on nabízí jakoby dveře tomu, aby alternativa se stala mainstreamem.
2: Ok,
1: jako.
2: Dobře.
1: A to vlastně třeba bylo... Jsme chtěli, jsme měli rozhovor po tom, co jsme měli show na ledním stadionu pro 10 000 lidí, tak to tam prostě přijela CNN Prima News a my jsme chtěli říct, to asi budu muset vystřihnout možná, ale chtěli jsme říct do vysílání, že ať Otto Klempíř neseškrtává jakoby ty prostě příspěvky na kulturu. A nejdřív jakoby, jak tam všichni jako skandovali, tak jsme začali prostě jakoby dát Klempíře píře a to vám řekla, hele kluci, tohle to ne, tohle to nejde do televize. A pak jsme zkusili ještě druhou jakoby umírnější variantu, ve který jsme jako řekli, že my pocházíme vlastně z alternativních festivalů, který by nemohli fungovat bez právě příspěvků jakoby na kulturu a že právě z těch alternativních festivalů díky prostě skladbám jako je Navždycky blázen, tak to ukazuje, že to má smysl, že díky tomu pak můžou vzniknout jako skupiny, které dělají hudbu, která se pak vlastně líbí všem a můžou ji lidi poslouchat, že vlastně má smysl podporovat takovýhle drobný akce a má smysl prostě spát prachy do alternativní kultury, protože z ní pak může vznikat něco, co je vlastně přístupný právě úplně všem a je to tady pro všechny, i pro o tu Píře, kdo to chtěl poslouchat. A vlastně tím, že se takhle seškrtá, tak to možný nebude. Ale vlastně CNN Prima News řekla, že nám to nemůže odvysílat ani takhle.
2: Okay.
1: Což jsem cítil úplně se jak 1984.
2: Když jsem koukal na záznam z Andělů, tak spousta lidí v anketách řekla, pro mě jsou letošním objevem Gufrau. Byli to lidi různých věkových skupin, byl mezi nimi třeba i Česmír Strakatý a spousta jako lidí, tak jsem se chtěl zeptat, jaký to je pro tebe jako dvacátníka prostě slyšet, že najednou prostě lidi, kteří tady formují novinařinu a kulturu a tak dále, najednou řeknou, už neposlouchám nic jiného, miluju Gufrau, hashtag.
1: No, jako u toho Česmíra konkrétně z toho mám obrovskou radost, jakože já jsem fakt největší fanoušek, jako poslouchám celou dobu, dokonce to chvíli vypadalo, že pro něj budu dělat rešerše, co měl dělat teďkon, akorát pak už se teda nikdo neozval, ne, to v pohodě, ale to, už nějaký dvě cvičný, možná byly fakt špatný, jako, ale odezvěděl jsem nejdřív na Václava Koptu, ta docela prošla a pak jsem udělal na podcast Poprask a jako uznám, asi nebá nejlepší prostě, ale pak už prostě bylo ticho po pěšině, ale Česmír říkal, že má teď 2 děti a že to je pro ně náročný, ale teda jako z toho mám obrovskou radost, jsem jako by brutální fanoušek a Česmír Strakatý GOAT, boss, mám tě rád a to.
2: Tak no. Moc chceš tu práci?
1: Ne, tak moc mám rád Česmíra Strakatýho. Když takový ty otázky, s kým by si šel na večeři, kdyby si mohl jít s kýmkoliv na večeři, šel bych s Česmírem Strakatým.
2: A co byste si dali?
1: Co
2: byste
1: si dali? To nevím, on podle mě třeba jí jako kráty na nějaký suplementy, jako tak to klidně můžeme míchat v lžičkách, jako nějaký bomby.
2: Dobře. Roxy 1, Roxy 2, různý ceny, hodně koncertů. Sám si říkal, že to je hodně vyčerpávající, tak jak u toho všeho vlastně zvládáš normálně fungovat a žít?
1: No,
2: a co to pro tebe znamená, normálně žít, tak?
1: Je to náročný, no a já vlastně nikomu jsme měli takový jako docela deep talk s Vojtěchem, pro mě důležitý, když jsme si řekli, že vlastně už jsme fakt jako úplně odtržený od nějakého reálného fungování, jakože je to vlastně fakt vyndaný, že třeba jsem měl na chatu a bylo pro mě zvláštní jakoby vidět, o čem si lidi povídají, že vlastně, že tím, jak furt řešíme tu hudbu, tak jsme v tom úplně zaseklí a že už takový jako zvrácený, protože to běžné fungování se jako fakt úplně nám vzdaluje a já tím, jak nemám čas na nic, je potřeba po těch Andělech, já jsem musel jako 3 dny jenom ležet a odpočívat a prostě nebyl schopný jsem se hejbat.
2: A jako psychická únava to byla?
1: No, taky hodně, a takže teďko jako musíme, já jsem se už našel terapeutku, půjdu tam 20. poprvé, tak jako na to se těším, že to by mohla pomoct, ale a musel jsem kvůli tomu přesně přestat i pít, takže teďko žiju sober lifestyle už přes měsíc a to pomáhá, chodím cvičit, ale furt je to vlastně takový, že z normálních běžných věcí jako by se mi těžko jako sbírá dopamin, no.
2: Ok, tak to je docela jako fakt jako téma, tak ti držím pěstě, aby nějakým způsobem jste našli s terapeutkou cestu. Bylo těžký
1: odehrát... Ale co mi dělá třeba radost, je vždycky jako potkat Romana a prostě čitovat na jeho rádio, to je fakt vtipný. To mě vždycky, to je, jako, já jsem slyšel prakticky jenom kvůli tomu, jako.
2: Tak jsem rád, že aspoň nějakou roli v tom životě plním. Po těch letech, co se
1: znám. Je to bomba.
2: Je to dobrý. Tak jo, továrna na levný moderátor mě taky rozesmála dneska. Tak jenom mi řekni, bráchové v Roxy, to mě přišel krásný moment, takový jako hluboký, citlivý něco. Byly na obou těch Roxy?
1: Byly na obou, no.
2: Jaký to bylo pro ně?
1: Jako, oni z toho měli jako fakt mega zážitek, ale měli zároveň za úkol tu show zahájit tím, že budou hrát Oru na radost, na housla, saxofon. A to byl takový jako prostě intrik na ně, aby začali víc cvičit, jako na ty nástroje, což se ale stalo, že oni normálně cvičili, tak si vydřeli jako prostě něco do ruky z těch strun, jakože fakt se strašně těšili, říkali, že budou do Roxiny. A pak už byli úplně nesnesitelný, jako by předtím, že furt jako o tom leli.
2: A kolik jim je? 6, 7?
1: 8 jim, 8, 9.
2: 8, 9, ok.
1: A jsou dvojčata, takže jenom, že by 8, 9 a jako jiný.
2: Já nevím, že jsou to dvojčata, pro boha, mám vidět.
1: Ne, já vím, na co mluvám. A ne, jenom říkám, že prostě jim je jeden věk, ale jako nevím, jestli jim je 8 nebo 9.
2: Jo, tak no.
1: A měl z toho mega radost a pak tam byl ještě další hezký moment, že jejich kámoši se jim smáli, že oni chodí do bageterie, a jako boys ne, prostě mý bratři nechodí. Takže my jsme tam měli v backstage bagetérku a oni normálně nakradli do těch futrálů jakoby ty bagety a nakradli jich takový ranci, že pak tam žádná nezbyla a pak ráno odevřeli rodiče ten futrál a ten se vyvalili ty prostě rozteklý jako slaninový prostě bagety úplně kentusáctví, ale prostě natáhli to do školy, ukázali, že taky mají bagetery. A měli z toho extrémní radost a i moje segra tam byla, to z toho taky jsem měla radost. Tak doufám, že takhle aspoň jako brácha můžu vracet prostě jim to zpátky, že se na to třeba vzpomenou. Podle mě to je zážitek, na který jako nezapomenou už. Ne?
2: To určitě. A jaký to bylo pro tebe jako pro bráchu?
1: Je jako bejt tam s nima?
2: Jo, jo, jo.
1: Jako, tak pro mě přesně jak ten den byl úplně náročný a furt někdo něco řešil, tak já jsem neměl vůbec často prožívat, jako, že jsem spíš, já jsem se s nima ani tolik jako by nebavil, že jsem jim chtěl udělat tu radost, ale neměl jsem kapacitu a to se s nima třeba tam pak nějak víc povídat. A ještě jak tam bylo strašně moc různých lidí, kteří po mě co chtěli, tak já jsem vlastně před tou show si fakt jenom nadal sluchátka a myslím, že se rozbrečím, jako byl jsem někde úplně zavřený. A pak jsem byl vlastně, že to bylo dobrý a pak jsem s nima rád skákal, ale pak už ani jako zpětně jsem nebyl jako by schopný za nima jít nějak se poplácat, něco takového.
2: Tak třeba někdy příště. Řekni mi, rozhodilo tě někdy něco při vystoupení, při tvém koncertě, nebo dokáže tě něco rozhodit při tvém vystoupení?
1: Dokáže, no. Třeba teď jsem byl v tom Ústí a měl jsem na sebe tričko, no, na kterém bylo jakoby marihuanový lístek Adidasu, ale vzal Adihash a mě bylo tak trapně, že mám to tričko na sobě, že jsem prostě nedokázal vůbec s ním fungovat.
2: Většinou ty trička stejně odrazuješ, ne? Teď jsi většinou nahej skoro na stage.
1: No, to jsem přestal dělat, protože to přestalo mít jakýkoliv efekt, protože jakoby jsem byl v těch malých klubech, tak to pak to bylo jakože a to a víc se skákalo, ale takhle, jak ty lidi fakt jakoby znají každý slovo, tak pak už to je takový, že prostě to jenom, že flexíš na stage, jakože máš dobrý tělo, no, tak to je už jen trochu trapný. No.
2: Ty teďka žiješ takový, jako skoro bych řekl, hudební sen, tak mi řekni, co je na tom nejvíc třeba otravný, nebo co je na tom nejvíc nejtěžší, když to nejtěžší asi tady pravděpodobně jakoby zaznělo, tak co je nejvíc otravný na tomhletom procesu teď, v tuhletu chvíli?
1: Já si myslím, že i s klukama jakoby se pro mě shodneme na tom, že vlastně všechno je to super. Jediný co, že vlastně z toho vlastně fakt takový peníze, by třeba si člověk myslel, že jsou zasloužený a za tu práci, kterou odvádí, tak ty se nedějou, jako já mám teďko na určitě 120 korun prostě, ne, 14 korun, takže prostě, až tady skončí, jak mi Roman prokoupí nějaký jídlo.
2: A Roman ti koupil láhev, ty vole, protože
1: ale Hugo nepije, takže jakoby
2: dobře, tak já si ji nechám.
1: No, ale koupíme nějaký rohlíky a takovýhle věci, jo, většinou prostě se šunkou a ještě nějakým to.
2: Já bych jenom chtěl říct, že když jsem Huga zval na rozhovor, tak že mu předáme hudební ceny Kings of Rap, tak Hugo napsal, doufám, že k tomu je taky nějaká hmotná cena, Romane, jinak prostě nepřijdu v žádném případě.
1: No, a myslel jsem tím, že to bude vinylová deska, dokonce si o tím konkrétně napsal, že si vinylovou desku, dostal jsem láhen šampaňskýho a to bude klasický, to se tady prostě na spodě pořád, takže třeba lidi řeknou, chci výplatu a Roman jim dá prostě třeba slevový kupon na bowling. Jako.
2: To není pravda. A
1: to, no, to je pravda.
2: Normálně tě chodila mzda. Tak, dobře, pojďme
1: normálně chodila minimální mzda prostě. Azerbajdžanská minimální mzda.
2: Minimální výkon musí přijít minimální mzda. Řekni mi, co s tebou udělala ta rychlá známost? Jaký byl Hugo předtím a jaký je Hugo teďka?
1: To já nedokážu moc posoudit, ale třeba mám, jako myslím si, že hodně se snažím vyvarovat tomu a máme to společně s klukama, my jsme prostě za nás stali arrogantní kreténi, ale fakt ten proces, jako podle mě je fakt úplně takovej, jako plíživej, a hodně se mění a třeba jakoby pozoruju to na tom, že se mi blbě přijímají rady a že vlastně mi strašně moc lidí mi chce radit pořád s něčím a říkat mi, jak by to udělali oni, ale vlastně já byť by jsem jakoby rád poslouchal tady ty rady, tak pro mě vlastně strašně moc lidí mi přijde jakoby irrelevantní v tom, jakoby co mi říkají a je vlastně jenom hrozně málo lidí, od kterých jakoby si něco beru, i když vím, že to je třeba jakoby objektivně špatně, ale tak tam vlastně vnímám třeba nějakou jakoby svoji proměnu, no. A taky to, že třeba jsem zvyklý, že když někde jdu, tak čekám, jakoby, jestli se tam někdo vyfotí, že vlastně jdu tramvají a vlastně vidím, že mě někdo poznává.
2: Mm-hmm. Jaký to je?
1: No, je to jako na jednu stranu příjemný, ale vlastně to tak jako tiká tu pozornost a vlastně pak jako podle mě je pravda taková věc, že když se na vás někdo dívá, tak vám jako bere energie. Já si fakt myslím, že to je real, jakože takový trošku ezo shit, ale prostě, že třeba vím, že když máme show, tak podle mě člověk je pak prostě unavený, jenom kvůli tomu, že vstřebává 4000 prostě pohledů jakoby od lidí a nevím, prý to mají i třeba učitele, že když jakoby jsou před třídou, tak se mají sepnout vlasy, aby prostě aby to nestýlovalo. Takže tak právě tak, když člověk jede tramvají a třeba se ani nikdo nedívá, ale už jenom ta zkušenost jakoby toho, že prostě xkrát se někdo prostě vyfotí, zamává a ty pak prostě jakoby napůl jako musíš dělat, že to nevidíš a jsou takový awkward situace, kterým jsi vystavovaný, tak vlastně tak je to určitě příjemný, mám hrozně rád, když se někdo přijde pro fotku a rád jí dávám, ale vlastně na druhou stranu je to takový, že no.
2: Kdyby teďka seděl u rádia někdo, kdo tak jako si říká sakra, to je tak jako skvělý, to bych chtěl zažít taky, před čím bys ho varoval?
1: Před čím bych ho varoval? Asi primárně prostě před podle mě člověk si fakt musí vydefinovat nějakou hranici toho, co je ochotný pro ten úspěch udělat jakoby a kam až jít, jako, že vlastně najít tu hranu toho, co je ještě v pohodě a že vlastně třeba nám se to děje, když přichází nabídky jako různých spoluprací, tak to je podle mě jakoby úplně největší deal, protože tam prostě, že musí člověk fakt podle mě přemýšlet na tu svoji imidži, kterou má a kterou si chce držet a vlastně výměnou za ty prachy, který vlastně z toho teoreticky můžou přijít, jakože ono to zní úplně banálně, ale pak vlastně, když už to člověk dělá třeba 6. měsíc a furt z toho, jakoby z těch streamů třeba takový prachy nejsou, protože nás je víc, tak se to hodně dělí. A pak, když jakoby najednou někdo přijde a řekne, že každý mu dá prostě 100 000 na ruku a když se stane jakoby prostě, nevím, 2 posty, 2 storíčka, to, tak pak je to prostě vlastně hodně velký lákadlo a protože to musí hodně zvažovat a hodně přemýšlet nad tím, jak to udělat, tak aby se to nezbláznil. No.
2: Ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích, každý, kdo tě sleduje, tak zná tvoje denní vlogy, které někdy jsou až jako nekonečný. Nezneužil někdy...
1: Já se nikdo nemusí na ně dívat, jako jestli mu přijdu nekonečný, v pohodě.
2: Já jsem to chtěl, jenom ta otázka měla znít spíš tak, jestli to pak někdy někdo neotočil proti tobě, protože ty vlastně ty lidi pouštíš strašně moc do svého soukromí, poměrně vlastně už ani jako víc nemůžeš, podle mě, než tak, jak to děláš.
1: Jo, tak jako nepříjemný byl, když jsem si udělal srandu o tom, že mám pohlavní nemoc.
2: Myslíš, na tom, to bylo na tom hokejovém stadioně, ne?
1: Na tom hokejovém stadioně, kdy se mě ptala
2: ta redaktorka.
1: No a ona, já nevím, jak k tomu přišlo, ale se na mě může sahat, nebo něco takového řekla, nebo já už to fakt nepamatuju. A já jsem jí řekl, že mám po těle různý strupy, ale zároveň, ale protože mám prostě pohlavní nemoc a to a potom, potom jsem to řekl ještě někde, protože se udělala taková prostě vyrážka, ale jakoby... Ale
2: jako to, opravdu nebo ne?
1: Jo, opravdu jsem ji udělal, ale jako malinko, a prostě jenom mě to svědělo. A to, ale pak jsem prostě řekl, že mám pohlavní nemoc.
2: Ty jsi tam chtěl ukazovat v té reportáži,
1: no, tam jsem to jsem nic neměl, jako, to se tam neměl jsem žádnou pohlavní nemoc ten moment, jenom prostě to byl takový, jak jsem řekl, na dvou místech, tak pak to bylo nepříjemný, že se mě i lidi na těch zastávkách ptali, že můžu, jestli se můžou vyfotit a jestli na mě můžou sáhnout, aby něco nechytili, jako, tak to bylo fakt nepříjemný.
2: A už jsi teda, už jsi dobrý.
1: No, já jsem byl dobrý celou dobu, jako, ale prostě, ale snad už se na to zapomnělo, no.
2: No asi ne, když se teďka zase vytáhlo. Hele, chci se ptat, jsi single nebo někoho máš?
1: Hele, nevím, jako, nechci se na to nikomu moc odpovídat.
2: Okej, okay, mě to nezajímá jako s pohledem bulváru, mě to spíš zajímá vlastně tak, jak moc těžký je v tuhletu chvíli seznamování, protože jak je těžký jako rozlišit ten fanatický zájem od normální fanenky?
1: To není těžký rozlišit, jako... jako vlastně jsou tam určitý znaky, jako podle kterých to člověk může poznat, jako.
2: Okay. A jestli se dá ještě vůbec normálně seznámit, tak?
1: Dá, již určitě, ale hlavně potom je spousta lidí přesně jakoby z mýho okruhu, který třeba nefakujou jakoby s tím, co děláme, že třeba respektujou přesně typicky na FAMU, jako že oni respektujou to, co děláme, respektujou jako úspěchy, které jsme dosáhli, ale vlastně nejsou třeba fanoušci, tak to jakoby tam vlastně vůbec není problém se s těmi lidmi seznamovat a normálně se jakoby bavit. A vlastně ta naše jakoby fanbase tak je primárně složená jakoby z lidí ve věku mezi 16 a 20 lety a jako s lidmi, které já se často potkávám, tak jsou jako mnohdy starší a z různých intelektuálních sfér a vlastně ty třeba jako často i opovrhujou jakoby tou naší hudbou, přijde jim jakoby cheesy, tak vlastně spousta lidí je takových, že na to nemají názor a potom se normálně to dá se znamenat. Ale vlastně spíš, co je náročný než tady to je, že i když člověk vlastně jakoby má nějaký jakoby snahu o vztah nebo o něco, tak já vlastně nemám vůbec čas sám na sebe, na to, aby prostě jsem měl ještě na někoho dalšího a dával mu jakoby péči nebo jako prostě to, co by ode mě třeba potřebovalo, co by se mu i chtěl dát, že vlastně tím, jak každý den se něco děje, tak já vlastně nedokážu tam 100% bejt. A potom taky musí být náročný vlastně jakoby trávit čas s někým, kdo vlastně takhle teďko mediálně exponovaný a má takovýhle úspěchy, že vlastně potom to taky přesně vybízí nějakým porovnávání a je to prostě hrozně nepříjemný. Jako.
2: Rozbilo to třeba někomu v kapele vztah?
1: Jo, jako vlastně...
2: Nechci jméno, nic, jenom jestli...
1: Myslím, prostě... že to jako rozesírá úplně všechny vztahy, jako.
2: S čím ještě dalším v tom normálním životě takhle člověk jakoby nepočítá, když najednou takhle bouchne?
1: Jako, ale ono zase to fakt to není jako až tak to znatelný. Ono se spíš propisuje fakt jenom na tom množství práce, který s tím přichází.
2: Jo.
1: Že je to jako normálně jako nepociťuju přesně, že to, že se někdo vyfotí, tak jako by to není, když prostě Vláďa video zde prostě do obchoďáku a nemůže se pohnout. Jako to se děje třeba na shows, ale
2: normálně na ulici.
1: Ale normálně na ulici, prostě třeba, tak jsou to jakoby dvě fotky za den, jako, takže...
2: To je docela ještě v pohodě.
1: Takže to je přesně...
2: Koho napadlo, že David Prachař bude tím, kdo vám tam bude dělat verbální předěly na desce Boy Band?
1: Napadlo to mě, respektive Viktor, on chtěl udělat přesně to rozdělení té desky a nějakou koncepci tomu, aby to prostě vlastně dávalo víc věci dohromady, že má rád vlastně ty koncepty okolo těch věcí, tak tady toho napadlo a pak jsem přemýšlel, kdo měl hezký hlas a tím, že jsme kamarádi dobrý s Frantou a Davea taky znám, tak prostě jsme ho poprosili a on byl tak hodný, že prostě si na nás udělal hoďku čas a nahráli jsme to spolu všechno.
2: Ty texty mu někdo psal nebo to šlo přímo z něj?
1: Ne, to jsme si napsali my a pak jsme nechali to trochu opravit, že vlastně. Jo. Že jsme chtěli, aby to tak trošku jako sestřelil a zároveň, aby to bylo nějak jako v míře.
2: Boyband je úspěšná deska, tak jaký projekty máte v plánu letos?
1: Boyband je super úspěšná deska a vlastně přesně jako my máme strach, že tu se nám třeba nepodaří nikdy překonat, protože vlastně by se mělo stát, že po létě každý track bude mít okolo milionu, což je jako fakt šílený.
2: Na druhou stranu mám takový pocit, že možná ty jsi mi říkal jednou u vína, když jsme seděli spolu v Pilotech, takže bys chtěl udělat nějaký teďka alternativnější projekt, tak třeba nemusí být ta meta, že překonáte Boyband hned, ne?
1: Jo, tak to vlastně, to určitě nemusí být, a ten alternativnější projekt jako ten teďkon se třeba bude dít, budeme vydávat single, nebo možná to do toho dobu už je to vydaný, bude vycházet v pátek, track s Mary April, právě jako, která vyhrála teď objev roku a tam je track, který se jmenuje 9 ráno, že pak můžu pustit a zrovna můžu nasadit do vysílání, chápeš. A
2: když mi to pošleš, rád to nasadím do vysílání.
1: No, to pak pustíme. A to je prostě zase naopak úplně taková níž věc, kterou jsme jako kompilovali z různých jakoby soundů, který jsme hledali a je to zase úplně pomalá taková alternativa, vlastně vkusná. Takový estetická hudba, která jako mně se taky hodně líbí. Ale já třeba teď hodně přemýšlím nad tím a vlastně každý nad tím trochu přemýšlí. Víme, že potřebujeme mít něco, v čem bude mít 100% autorství. Protože tím, jak je to furt kolektivní práce, furt dochází k nějakým kompromisu, tak člověk jako vlastně teď tak jako nějak částečně odosobněný od té tvorby jako takový, takže vlastně já teď třeba mám v plánu, už jsem si udělal setup doma, udělat třeba nějakou svoji vlastní desku vydanou pod alter egem, která bude jako vyrobená na čelo, protože budu hrát na violončelo, tak prostě chci udělat jakoby beaty z toho plus ze synťáku a do toho udělám nějaký jako prostě intimní povídání, takže to je třeba věc, na který jako pracuju taky.
2: Hele, nemáte třeba v plánu, protože tenkrát, když jste komunikovali právě nějaký koncert, tak mám pocit, že Vojtěch hrál na piano, ty hrál na violončelo, nemáte v plánu třeba i tuhle tu desku zahrát akusticky s nástrojema někdy?
1: No, tak jako takový plán je, to ještě jakoby... Vlastně ještě taky pracujeme s Matem 213 a on je jako vlastně velký zastánce toho, že se budou vracet kapely jako takový, jenomže mně přijde, že vlastně jak jsou kapely teď v Česku akustický, takže oni podle mě vlastně mi přijde, ale jako nechci znít jak moudrák, jo, ale podle mě nepochopili to, že se vlastně změnil už to, co lidi vyžadují od kapel, že vlastně to, jak oni vypadají, vlastně není fresh a že ten vizuál je podle mě strašně důležitý a že my, když budeme jakoby vyrábět prostě všechny tracky na kompu, ale potom budeme aranžovat jakoby prostě do hudebních nástrojů, ale budeme u toho mít maximální swag, tak si myslím, že to je něco, co teďkom plánujem a snad se to povede a jako to by bylo prostě úplně jakoby vlastně top tier. Jako. Hmm.
2: Když se teďka udělali hudební ceny Anděl, tak máma na vás koukala moje v televizi a říkala, těm klukům to prostě slušelo, mi psala zprávu. Jak moc řešíte outfit, který máte na sobě? Protože když jste na stage, vypadáte vymazleně, když prostě pak jste mimo stage, tak vypadáte jako normální smrtelníci na ulici.
1: No tak tady jsme měli štěstí, že nás tom, že on pro

0: teďkon my jsme měli řešit všechny ty bookingy a vlastně všechny ty věci, které na nás se valej, tak by prostě jeden z nás už se nemohl věnovat prostě tomu, čemu se věnuje. Jakože Voděk to má dvě školy, jak to mám školu, práci, natáčení různých filmů a Maťko má normálně svoji práci. Mhm. A jako druhá varianta je, že by byl honorovaný za to, že prostě bude odbavovat tady tu administrativní část, který je strašně moc, že vlastně, aby člověk domluvil prostě 40 koncertů na léto, tak to nemůžeš dělat prostě mezi přestávkami o přednáškách, jako, že to už by se prostě úplně zabil, takže a řešení veškerýho merče a tak, tak to je prostě strašně moc jakoby různý administrativ, kterou my nejsme schopni odbavovat. Plus ale zároveň ten label by měl asi zajišťovat nějaký mediální pokrytí, měl by komunikovat s playlistem na Spotify, měl by toho dělat vlastně fakt hodně, nabízet různý možnosti spolupráce. Já si myslím, že ta spolupráce s Championshipem je prostě obou strany týkon jakoby fajn.
1: Mm-hmm, OK. Může být někdy label přítěž?
0: Myslím si, že takové jako možnosti se dějou. Myslím si, že jsou třeba nějaký labely v Česku, který se snaží na těch interpretech profitovat a vlastně ty procenta, který jakoby jim ten interpret odevzdává, tak neodpovídají tomu množství odvedený práce.
1: Mm-hmm, OK. Minule, když tady byl Vojta ve Spinránu, tak říkal, že jedním z vála vašich neduhů je to, že nemáte finanční gramotnost. Tak posunulo se to někam?
0: Jo, tak to zjistíme, jakoby, až tam začnou chodit ty peníze, jako, jak to je s tou finanční gramotností. Já jsem říkal, když má člověk prostě na účtě litr, tak jakoby finanční gramotnost plus minus jakoby jde stranou prostě.
1: OK, dobře. Tak blížíme se do finále. Řekni mi, Hugo, na kterou otázku bys chtěl odpovědět a nikdo se tě na ní nezeptal?
0: Nikdo se mě nikdy nezeptal. A pojďme se na to jednou ptát, na tu otázku. A pak jestli se mě za chvíli zeptáš, jaký je moje, kde jsem byl jídlo, kámo, ale kámo, odejdu. Na co se mě někdo nezeptal, jako... Jestli by jsem nechtěl třeba dostat free letenky na Island. Uh-huh. A já jsem řekl, ano, děkuji moc krát, víte, já bych tam teď, nebyl bych tam měsíc a nic by jsem nedělal, víte. A potom oni mi řekli, skvěle, Hugo, a nechtěl by se k tomu ještě zadarmo veškeré jako jídlo, vybavení a že byste tam měli studio zadarmo. A já jsem řekl, že ano, děkuji moc krát, víte, mám z toho velkou radost.
1: Tak takhle s pokorou končí naše dnešní povídání. Hugo, moc děkuji za návštěvu. Jsem rád, že jsi přišel, jsem rád, že jsi tady byl, jsem rád, že jsme se po takové době viděli a ještě jednou moc blahopřeju k tomu, co se teďka okolo tebe a okolo Gufrou děje.
0: Díky moc, tak jo, měj se hezky. Ahoj.
1: Hugo Wiesner byl hostem dnešního Spin Talku. Děkuji, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

čtu DPH. Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pí-

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej.

Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin. Spin.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Brančikováč. Brančikováč, jen tady to je. Tam možná soka je ze Brančikováč. Určitě to je ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Ko jo, poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Nikdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám

oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři.

0: Lidie liter lihu, lifluje li hodu Libie.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.